dirty.

0: Maria, to je nějaká ženská, ne? Ne, to je Jackis! Ježiš Maria! Tak to je ale hodně špatný. Ty vědíš, on nejíží na chodbě.
1: Oši, to je blázen!

nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám si

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede haso. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopný věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to více ti musí vracet. Někomu

0: několika letech se do Česka vrací Hip-Hop Cash. Rádio Spin tě na tenhle legendární festiák plnej hip-hopu dostane. Zatím si udělej v diáři okýnko na příští pátek a sobotu, kdy se Hip-Hop Camp v Česku koná. Podrobnosti a klupeny získat propálíme brzo. Startujeme v pondělí. Jsme tvoje Rádio Spin. Rádio, který tě dostane na ty nejlepší rapový mejdany v republice.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Radio.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosazními doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.

0: vůbec nic.
1: Popojedem dál, tohle je Spin 962.
0: Československá scéna. Rádio Spin.
2: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

0: Spin Talk. Snažíme se psát jako o věcech ze života prostě těch lidí, s kterýma se bavíme. Mm-hmm. A my jsme se o tom s gufrákama i bavili, že prostě chceme, aby to bylo srozumitelné, ale zároveň relatable. Takže si myslím, že to je hodně tím, a pak si myslím, že se nám daří dělat chytlavý písničky a ty lidi fakt na těch koncertech jako zpívají většinou všechny ty písničky a je to fakt úžasný, jakože jdou fakt na tu hudbu, takže to mi přijde. Hele, 2-1-3 jsem používal dřív, když jsem začínal hrát Divoký kmeny, Ikariam a všechny tyhle online hry a jméno Mat už bylo zabraný, 1-2-3 už bylo taky zabraný, tak jsem to prostě přehodil, protože mi vzniklo tohle, ale chci se toho zbavit, tohle odsazu číselnýho už.
1: Já jsem si právě říkal, že máš jeden song o tramvaji číslo 17, taky se třeba nesouvisí s autobusem 1013.
0: Jo, 1013, ale vždycky lidi mi ji posílají, vždycky mi posílá nějaká hospoda 213 nebo tramvaj 213 bus, no tak posílejte dál, ale už to asi škrtá.
1: Co pro tebe znamená, nebo by znamenala tato cena?
0: Hele, já strašně rád soutěžím. Miluju soutěžení, často se debatuje o tom, jestli soutěžení v umění má nějaký smysl. Pro mě osobně to má smysl velký, protože mě to baví a rád vyhrávám ceny. Dlouho jsem žádnou nevyhrál, takže bych měl velkou radost.
1: Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
0: Já si myslím, že Donald by se mnou chtěl určitě řešit. Mně přijde, že on by se mnou nechtěl řešit nic. On by mě tam pozval, když už, tak kvůli tomu, že se mnou chce být viděný, aby měl čísla nebo něco takového. A aby měl těch 9000 pražských hipstrů prostě. Já bych s ním asi chtěl jít prostě třeba na karaoke, jako.
1: Pokud si nepoznal, komu patří tenhle ten hlas, prozradím velmi rád. Je to letenský týpek, který je uměním protkaný skrz naskrz. Poetický texty ze života jeho a jeho okolí, zajímavý beaty a obrovský reálný prožitek. Tak to jsou přesně ty věci, které dělají jeho hudbu uvěřitelnou a atraktivní nejenom pro generaci Z. Hostem aktuálního vydání Spin Talku bude Matěj Čech, a.k.a. Mat 213. Tenhle mega zajímavý pokec na tebe na rádiu Spin čeká dneska večer v 7. A kromě Mata 213 se na tebe taky těší Roman Jakub.

0: toho ex to zná.
1: Nikdo z nich nezná ulice jak my, ale tváří se tak každej. Málo kdo fakt zná ten život v hlubinách, ale mluví o tom každej. A real je tu jenom pár, ale snaží se tak tvářit každej. Real člověk pozná, kdo je real, takže vím, že real tady není každej. Nikdo z nich

0: Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce rapu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Rádio Spin jde s DABou.
1: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
4: Přeju ti pohodovej večer, máme tady další červencový pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tady běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je všechny naopak věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, no a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat dvě novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale dva tracky přibudou, dva musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Robinem Zootem a jeho nejnovějším singlem Kapitál. Chytlavá pecka, navázání na album Majitel. Dneska už se s tímhle trackem ale

oslavil 20 let na scéně. Koncem tohohle roku bude mít taky k tomuhle výročí velký grimeový event v Sasazu. Pro dnešek už ale Hardest v hitparádě taky končí. Nejsem Einstein, ale počítám pár stejlí, ostatní nemají šajka. Dám to ein, zwei, oni se trápí, furt stejně nenapádaj. No a můžeme se na to rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady je Katana a Hey Broke Boy, super samplovačka tracku No Broke Boy, zkrátka letní pecka, který jsme si už ověřili, že Katana umí skvěle. Dneska už je to ale pro jeho track Hey Broke Boy jenom jedna pozice od vypadnutí. Tak jdeme na to. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

0: Hit. Na 12. místě je PTK s trackem Kenpachi a Yachiru s Karakoram DLC. PTK tady dává spoustu odkazů jak na videohry, tak taky na anime. Tomu už napovídá i samotný název Kenpachi a Yachiru, což je z anime Bleach, tuším. Nicméně teď spustil taky vinily, a to jak ke Karakoram, tak taky ke Karakoram DLC, takže všichni, co si ujíždíte na vinilech, tohle bude něco pro vás, ale určitě si pospěšte, protože jdou opravdu na dračku, co jsem koukal. Tady máme Filipa Konvalinku z Pio Squad a podmas od DJ Fejta na tracku Co se děje, track z desky Dvě mouchy jednou ranou, deska plná boombapovýho soundu, takže pořádný old school, ale zabalený v takovém novým fresh kabátku, který musím říct, že celému tomu albu moc sluší.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

fightovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Nech mě dělat mojí věc a radši už drž hubu.

0: Parada Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: 10. místo, tady je dívčí skupina Vesna, která pracuje s tradičním folklorem moravským. Osobně mě to baví moc. My tady máme track Já se tě brát nebudu, kde se na featu objevil i Ben Kristovao, což je za mě nečekaný spojení, ale taky nečekaně dobrý spojení. Takže dneska jsme je slyšeli na 10.
0: Hit Parada Spin Fresh Hits. Novinka.
1: No a nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Tlustýho Karla, možná ho znáš spíš jako Fettyho Pillowa, populární streamer, který ještě ale daleko před tím, než začal streamovat, tak se věnoval právě rapu. No a k tomu se teď zdá se vrací, a to pod jeho starou přezdívkou Tlustý Karl. A jeho láska k hiphopu tam je teda cítit naplno. Ten track se jmenuje Nová doba, takže si ho jdeme rovnou poslechnout. První dnešní novinka, Nová doba.
0: Hit Parada Spin Fresh Hits. Novinka.

ztrácíš zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči

0: úsměv jako světlo ve tmě. Chtějí spát, ať se neproberou.
1: Spin Fresh Hits. Na devítce je tenhle týden Mat 213, track Smutný oči, kde se spojil i s dalšíma interpretama z téhle alternativní nový scény, a to konkrétně s Viktorem Kalem a Marie April. Pokud by si chtěl Mata vidět naživo, tak vyraž příští víkend na zámek Vyšetice, kde bude krásná akce, festival šlechtění, a právě Mat je jeden z mnoha interpretů, kteří tam zahrajou. Teď už místo osmý, to bere Sausen, rapérka a tanečnice z Karlových Varů, za mě teda osobně nejstriktnější rapérka tady u nás. Máme tady track Wifi, což je vztahová rázná věc. Tím, jak je Sausen tanečnice, tak má prostě skvělej smysl pro flow a na beatu pluje s naprostou lehkostí. Takže si to jdeme užít. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každej tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na rádiu Spin.
2: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8.

0: klipu na tracku Dostaň mě pryč, track z posledního alba Focus od Ricka. No a já si u tohohle tracku opět musel říct, dočkáme se ještě někdy Viktora Šína, nebo to už navždy bude jenom buka. Já stále věřím, že Viktor něco velkého plánuje, my si na to ještě ale budeme muset počkat.
1: Hitparáda z Feel Fresh Hits, novinka.
0: No a máme tady taky čas na dnešní druhou novinku, ta je od Sary Ricka, track V mojich snoch, track o rozchodu, zaobalený do medovýho hlasu Sary. Všechny ty její tracky jsou zkrátka úplný pohlazení po duši, takže si to jdeme rovnou vychutnat. Druhá dnešní novinka V mojich snoch.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.

0: Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: Na šestém místě je novinka z minula, jsou to Gufrau z Marie April, jejich nejnovější věc s názvem Nechci. Super refrén a určitě musím vyzdvihnout taky klip. Je vidět, že kluci studiou FAMU ten vizuál mají zkrátka vždycky vymazlený. Teď už pětka, tady je Robin Zoot a jeho track Kdo 2, pokračování jedničky, která se objevila už na albu Ponia. Je to opět dost crazy track, Robin se tady může opravdu utrhnout. No a kdo jiný by se na takovejhle track hodil víc než Buka? Tak let's go!
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 5.

0: Spin Fresh Hits.
1: Tohle bylo místo čtvrtý Bereho Pam Rabbit se Separem a trackem Kletby, track, který vzniknul jako soundtrack k filmu Bojovník, který šel včera do kin, takže jestli máš rád prostředí zápasníků, oktagonu a tak dále, tak bych řekl, že si to užiješ. Z track samotnej, tak ten je za mě taky moc příjemný.
0: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. Flashback.
1: A máme tady taky rubriku Flashback. My jsme tady dneska měli jako novinku Tlustýho Karla, a.k.a. Fettyho Pillowa s trackem Nová doba. No a ve flashbacku si připomeneme Karlovo starší tvorbu, dáme si jeho legendární výpečky, track, který si s Fettym živě na streamu střihnul třeba i herec Ondra

0: Spin, no a teď už bronzová pozice, tady je Izomandias s trackem A mám rád z jeho desky Exit u palice, která strhla velkou pozornost, ale ještě to nekončí, brzy se dočkáme dalších věcí v rámci EUP Summer, který Izomandias stále týzuje, nicméně na tracku A mám rád, který tady máme teda na bronzové pozici, je i Ektor a ten jejich striktní rap je tady do takového latino-kytarového beatu a za mě naprosto super.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 3.

0: Stříbrná pozice, tady máme Nick Tenda a jeho nejnovější single QAA neboli Q&A. Nick tady trochu zaexperimentoval a pustil se do takového kytarového soundu. Na featu je tady Ven a je to fakt chytlavá pecka. Myslím, že tenhle experiment se dost poved. No a teď už vítěz. Tím se stávají Prago Union, kteří se vrací na první pozici s trackem Hledá se Rým. Kato je prostě lirický bůh. Na featu je tady taky Paulí Garant, který několikrát sám zmínil ve svých textech, že Kato byl velkou inspirací pro jeho vlastní hudbu a teď je tady máme společně na jednom tracku, takže velký moment. Tak já gratuluju vítězům, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo

0: Za 3 minuty je 9 a ty ladíš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu.
2: DJ Mike, ty umí, ostatní jenom čumí. Vítej v Německu, chlíbe Prák, mám to tu rád a jsem Pražák. Kolaboruju s elektrozvukem PSH i skutek grupe.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace. Je něco málo po devátý a ty právě ladíš Radio Spin. S tebou je tady taky na majku už Matej a společně tady budeme felit na komunikátoru celý dopoledne a to vlastně až do dvou. Čeká nás toho klasicky velá, třeba našlapaný hudební víkend, kde si budeme hrát rap a klasiku. Taky budeme řešit třeba videohry a neunikne nám ani třeba lidský prst v burgeru. To vše a mnohem více samozřejmě právě teď a samozřejmě ještě k tomu si můžeš objednávat tracky na přání, stačí si jenom cinknout a nebo poslat voiceovku a já myslím, že to rovnou můžeme odpálit přáním od Davida.
1: Čau Maty, tady David, zahraj mi tam prosím tě Machine Gun Kelly Black Bear, My Exist Best Friend, bude to jenom pro tebe do studia. Díky, čau a užívej vysílání.
0: Jasně, Davide, díky moc, MGK, My Ex Best Friends, let's go.
2: Ladíš Radio Spin a

0: tracků, který jsou rapový, ale míchají klasiku. No a začneme na tracku Enjoy Yourself úplně původně. Je to Beethoven a symfonie číslo 5 C-moll, kterou v roce 1976 přepracovala skupina v čele s Walterem Murphym do takový až disco verze, kterou už právě tak sampluje A+, a to v roce 1998 a tvoří tenhle ten rapovej track. Takže minutka historie, jak se patří, každopádně je to track o užívání se života, který já určitě teď v létě užívám, doufám, že ty taky. Další track se jmenuje Animal Rap, což je trošku undergroundovější a textově agresivnější. Track používá orchestrální motivy ze skladby Coma od Davea Cruzina z filmu Bonfire of the Vanities z roku 1990. Byť to zní taky jako Beethoven, tak to fakt tak jenom zní, ale melodicky prostě to klasický pořád je. Takže nejdřív party track Enjoy Yourself a pak tvrdější Animal Rap už teď na Radio Spin.
1: Radio Spin. Hudební víkend a soundtracky z animáků. Po celou sobotu a neděli na Radio Spin.

několika letech se do Česka vrací Hip-Hop Cash. Rádio Spin tě na tenhle legendární festák plnej hip-hopu dostane. Zatím si udělej v diáři okýnko na příští pátek a sobotu, kdy se Hip-Hop Camp v Česku koná. Podrobnosti a klubeny získat propálíme brzo. Startujeme v pondělí. Jsme tvoje Rádio Spin. Rádio, který tě dostane na ty nejlepší rapový mejdany v republice.

0: je i vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, čekneme klasicky nejdřív dálnice. D1 je zasekaná a to na 100 kilometrů u Humpolce ve směru na Brno. Zdržení čekají tak 12 minut, takže hlavně bacha. Zdržíš se potom ale taky na D3 a to ve směru na Tábor, to popojíždí na 10. kilometru u Benešova, zdržení 8 minut, tak bacha, a zdržíš se potom taky na D11 a to u Poděbrad v obou směrech, tam je to lehce taky hustší. Regiony jsou jinak OK, takže se přesuneme rovnou do Prahy, tam si postojíš hlavně na pražském okruhu a to u letiště Kbely v Praze, tam je taky bouračka na spojce, tak bacha, hustší je momentálně taky Bělohorská u Ladronky, taky klasické vlzonka v centru, ale jinak to vypadá, že je to vlastně v sobotu docela v chillu. S tebou je tady Maty, ty ladíš rádio Spin, k dopravě je to zatím Dan a za chvilku nás čeká další tek na přání a potom pokecáme třeba o videohrách.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádio Spin.
3: Rádio, rádio, rádio.
2: Rádio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, na mic'u je Maty, mám tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro uživatele Provázek.
1: Tady Provázek, můžete pustit Cypress Hill a je mi jedno co.
0: Cypress Hill? A já jsem pro tebe Provázku tak vybral písničku When the Shit Goes Down, přišlo mi to takový tematický. Let me

0: Chápeš? Dáváš Radio Spin, Maty Hír, přeju ti krásný sobotní ráno. Doufám, že ses dobře vyspal a vykračuješ tu správnou nohou. Tohle asi můžou nebo nemůžou říct streameři Kaisena a iShow Speed, který udělali Minecraft maraton a to rovnou hardcore, kde musíš porazit, pozor, ne jednoho draka, ale rovnou 4. Trvalo jim to celkem 121 hodin, což je pozor, to je reálně 5 dní. Takže to bylo opravdu vyčerpávající. Já si asi nedokážu představit, že bych 5 dní v kuse hrál jako Minecraft. Zemřeli celkově 42krát, ale nakonec se jim to podařilo prostě a Minecraft po dlouhém večeru paření, respektive týdnu paření, společně dokončili. Jsou to obrovský streameři, takže to mělo taky obrovskou sledovanost. Jako já si nedokážu představit takhle dlouho hrát jednu hru v kuse. Možná je to proto, že mám ADHD, ale prostě bych u toho nevydržel, ale hrát Minecraft a dostávat za to zaplaceno, to taky vlastně nezní vůbec špatně. Podíváme se společně taky ale ještě na počasí. Venku je krásná letní sobota, 26 stupňů, slunečno, ještě to vyšplhá na nějakých 34, k večeru to pak postupně bude padat a den bychom měli zakončovat na 22 stupních. S tebou je Maty, ty ladíš Radio Spin a komunikátor právě začíná, lomeno pokračuje. Spin Radio.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz
2: Radio

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Rádio Spin, na majku je Maty, něco málo po 10. hodině, takže to znamená jediný další track na přání a další spinner. Tentokrát tady mám na drátě Michala, čau.
2: Ahoj Maty.
1: Hele Michale, ty jsi mi říkal, že máš dneska nějaký den blbec, že jsi otrávený prostě celý ráno. Tak
2: přesně,
1: hele,
2: tak.
1: Pověz nám, co by ti mohlo vylepšit náladu?
2: Hele, tak bejt doma s rodinou a Linkin Park, kdybych mi tam pustil.
1: Přesně tak, bejt doma s rodinou, ale samozřejmě to důležitější Linkin Park, to je prostě moje řeč, takže já doufám, Michale, že ti zlepším náladu a že se dneska budeš mít dobře, že to v práci bude utíkat a že to hlavně půjde. Takže komu to pošleme tohleto?
2: Ale tobě do studia a všem, kdo musí makat, tak se na to dneska vypí a jdou domů za rodinama.
1: OK, jak jste slyšeli lidi, prostě se vyčilujte, poslechněte si Linkiny a prostě čilujte, jako tady Michal. Takže Michale, dávám to tam, užij si track.
2: Děkuji ti, ty si užij den, čau.
1: Čau. Ladíš Radio Spin?

0: Spin Talk.
1: Snažíme se psát jako o věcech ze života prostě těch lidí, s kterýma se bavíme. Hmm. Hodně jsme se o tom s gufrákama i bavili, že prostě chceme, aby to bylo srozumitelné, ale zároveň relatable. Takže si myslím, že to je hodně tím, a pak si myslím, že se nám daří dělat chytlavý písničky a ty lidi fakt na těch koncertech jako zpívají většinou všechny ty písničky a je to fakt úžasný, jakože jdou fakt na tu hudbu, takže to mi přijde Hele, 2-1-3 jsem používal dřív, když jsem začínal hrát Divoký kmeny, Ikariam a všechny tyhle online hry a jméno Mat už bylo zabraný, 1-2-3 už bylo taky zabraný, tak jsem to prostě přehodil, protože mi vzniklo tohle, ale chci se toho zbavit, tohle odsazu číselnýho už.
2: Já jsem si právě říkal, že máš jeden song o tramvaji číslo 17, taky se třeba nesouvisí s autobusem 10-13.
1: Jo, 10-13, ale vždycky lidi mi posílá, vždycky mi posílá nějaká hospoda 213 nebo tramvaj 213 bus, no tak posílejte dál, ale už to asi škrtá.
2: Co pro tebe znamená, nebo by znamenala tato cena?
1: Hele, já strašně rád soutěžím. Miluju soutěžení. Často se debatuje o tom, jestli soutěžení v umění má nějaký smysl. Pro mě osobně to má smysl velký, protože mě to baví a rád vyhrávám ceny. Dlouho jsem žádnou nevyhrál, takže bych měl velkou radost.
2: Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
1: Já si myslím, že Donald by se mnou chtěl určitě řešit. Mně přijde, že on by se mnou nechtěl řešit nic. On by mě tam pozval, když už, tak kvůli tomu, že se mnou chce být viděný, aby měl čísla nebo něco takového. A aby měl těch 9000 pražských hipstrů prostě. Já bych s ním asi chtěl jít prostě třeba na karaoke, jako.
2: Pokud si nepoznal, komu patří tenhle ten hlas, prozradím velmi rád. Je to letenský týpek, který je uměním protkaný skrz naskrz. Poetický texty ze života jeho a jeho okolí, zajímavý beaty a obrovský reálný prožitek. Tak to jsou přesně ty věci, které dělají jeho hudbu uvěřitelnou a atraktivní nejenom pro generaci Z. Hostem aktuálního vydání Spin Talku bude Matěj Čech, a.k.a. Mat 213. Tenhle mega zajímavý pokec na tebe na rádiu Spin čeká dneska večer v 7. A kromě Mata 213 se na tebe taky těší Roman Jakub.

0: Royal Spin, taky hudební víkend na klasický operní notě. Na micu je Maty a už tady mám ready další dva tracky, řízlí tímhletím soundem. Tentokrát oba tracky od Atmosphere. Jako první si dáme 1597, což si bere klasický samply z různých oper, takže zvuky orchestrů se tady prostě míchají, jak z Beethovena, tak třeba z Mozarta. Je to ale pořád underground, jak se patří, takže jen loop a spousta řádku bez refrénu. Slak tady hlavně řeší sám sebe a jeho život, se kterým je taky prostě spjatá samota a prostě nějaký pocit odcizení, po kterém si dáme skladbu The River s nádherným samplem Beethovenovy sonáty číslo 15 v cismol, což je, jak dobře známe, měsíční sonáta, což je překrásný kus umění a do emotivního pouličního bumbepovýho rapu to prostě krásně sedne. Tento kontrast je pecka, je to taková krása versus bolest, takže tohle je klasika a rap už teď na Radio Spin.
1: Radio Spin, hudební víkend a soundtrack z animáků. Po celou sobotu a neděli na Radio Spin.
2: Henceforth,

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Klasicky tady máme nejdřív dálnice D3, tak ta je zasekaná v Benešově. A to v obou směrech a oba pruhy hlásí zdržení cca 20 minut. A měla by tam být taky bouračka, takže určitě pozor. D4, tak ta je taky zasekaná, ale zase u Prahy, ale na druhou stranu, to znamená směrem od, to znamená ve směru na Příbram. Zdrží se tam cca 8 minut. Hustší je taky D10 a to ve směru na Prahu na 20. kilometru, to je u Benátek nad Jizerou, takže tam hlavně taky bacha. Regiony jsou momentálně docela sjízdný až na Liberec, tam je zasekaná 35 na severu města. Můžeme se přesunout ale asi rovnou do Prahy, tam zase popojíždí hlavně Pražský okruh, a to od Záběhlic až k Europarku na Průmyslový, kde je taky bouračka, takže hlavně bacha. V centru je potom klasicky zasekanější Vilzonka, taky Legerka a postojíš si potom taky na Bělohorský u Ladronky. K dopravě zatím vše, za chvilku tady máme ale další track na přání a potom naše další dnešní téma.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin je jediný

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Čau, kámo.
1: Hele,
0: čau.
1: Vybrali jsme spolu písničku od DJ Paula z 36 Mafia, jmenuje se to Heavyweight. Komu a kam to pošlem?
0: Hele, pošlu to všem lidem z Karviné, co hustlí, brácho, všem lidem, co sedí a všem lidem, co prostě mají rádi gangster rap.
1: Jasně, tak všem gangsta rapperům a samozřejmě všem gangsterům, taky tobě, kámo, užij si dnešní den a užij si hlavně tenhle ten track. Posílám to tam.
0: Měj se, kámo.
1: Děkuju. Čau.

tenkrát nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám

0: Stále v dopoledních hodinách mate, takže jestli vstáváš po náročném pátečku, tak dobrý ráno a všem, co už jsou dávno vzhůru a třeba makaj, tak příjemný dopoledne, který nemusí mít, ale samozřejmě úplně každý. Někdy máš prostě den blbec, který měl třeba taky klučina Ryan, který mu je 14 a chtěl si prostě vychutnat aspoň ten burger z fast foodu, konkrétně z řetězce Arby's v Americe. Když ale vyšel ven na parkoviště a kousnul do toho burgeru, tak kousnul do něčeho hodně měkkýho, ale rajče nebo okurka to nebyla. Byl to, kámo, pozor, podrž se, lidský prst, nebo aspoň část z něj. Jako to, že najdeš v jídle vlas nebo nehet, to je fakt nechutný, ale tohle už je vyšší dívčí. Jak se to jako sakra stane? Podle policie a zdravotníků se jedna zaměstnankyně měla říznout a část prstů následně spadla do jídla. Ostatní zaměstnanci si ale neměli ničeho všimnout a vesele servírovali dál. Může mi někdo sakra vysvětlit, co tak, ale krev to jako v tom burgeru nebyla, nebo se to prostě spletli s omáčkou? Hele, možná o tom ani nechci přemýšlet a doufám, že až prostě příště někam přijdu, že tyhle ty věci se dějou fakt jenom v Americe a koupím si nějaký burger, tak mě žádný takovýhle speciální překvapko nečeká, ale minimálně budu hodně ostražitej. Taky se koukneme od burgerů rovnou na počasí, venku je krásně, 28 stupňů, slunečno, k poledni se to má vyšplat až na 34, postupně to pak bude klesat až na 25 během dne do večera, ale měl by být fakt dneska krásně a celý den slunce. To je ode mě zatím k počasí vše, my pokračujeme v komunikátoru dopoledním, s tebou je Maty a ty posloucháš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti dab je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste dab. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s dabou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: vedle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a mám tady dalšího spinera, další track na přání a další společnou hodinku. Václave, čau.
2: Nazdar, čau, čau, spineři.
1: Tak co, kámo, jak jde tahle to sobotní dopoledne?
2: Ale tak zatím to utíká pomalu, jsme v práci s kolegou, tak už se blížíme ke konci, těšíme se, až budeme doma.
1: Jasný, jasný, takže jedete společně v autě a hele, na takovouhle společnou jízdu, tak jsme vybrali písničku Režim Nerušit od Dolara s Rickem. Komu to pošlem?
2: Pošleme to všem mým kamarádům a tady kolegovi, ať nám to utíká pěkně ta cesta.
1: Tak jo, kluci, ať to utíká, ať jste hlavně brzo doma a hlavně, ať dojedete celý zdraví a hlavně bez nehody. Dávám to tam?
2: Díky, zatím čau, spineři.
1: Čau.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

0: Právě posloucháš Radio Spin, na majku je Maty a společně se mnou je tady taky hudební víkend, rap a klasika. Takže další dvojitá dávka tracků, tentokrát od Boost Drive. Nejdřív si dáme Imaginary Places, tohle je takový rychlý, zběsilý, trochu absurdní. Je to celkově plný takových bizarních představ, černýho humoru, působí to spíš jako nějaký surrealistický dílo. K tomu samozřejmě sample Johanna Sebastiana Bacha, už je jenom třešničkou. Pak ti pošlu Me Time, což je přesně trochu sebestředná věc o sobě a o tom, jak už se sám nechceš přizpůsobovat ostatním. Staví to samozřejmě na samplu z Mozartovy sonáty Ronda alla Turca, neboli Turecký pochod, no a flow tracku to prostě hituje skvěle. Takže tohle je dvakrát Boost Drive Mixlay Classico už teď v éteru Rádia Spin.
1: Rádio Spin, hudební víkend a soundtracky z animáků po celou sobotu a neděli na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, čekneme klasicky nejdřív dálnice D1 a popojíždí na 17. kilometru a to ve směru na Brno až na nějaký 25. Zdrží se tam cca 10 minut. V Brně popojíždí 200 kilometr, tam to popojíždí v obou směrech, zdrží se tam taky 10 minut, ale nic hroznýho. V Příbrami stále v obou směrech stojí D3, to je 17. kilometr a v obou směrech se zdržíš 6 minut. Z Prahy, když pojedeš do Příbramy, tak tam si taky postojíš, 4. kilometr totiž taky stojí, zdržení čekej 20 minut a D10, tak tam si taky postojíš u Benátek nad Jizerou ve směru na Prahu, to je nějaký 24. až 20. kilák, zdržení čekej 16 minut. Regiony jsou jinak chill, takže můžeme skočit rovnou do Prahy, kde je zasekaný hlavně pražský okruh a to u Záběhlic, taky u Letňan, zdrží se taky v Bubenečském tunelu v Holešovicích, hustší je momentálně taky Bělohorské a u Ledronky a taky sjezd z pražského okruhu u Řeporyjí na Barrandov. K dopravě zatím všechno, s tebou je Maty, za chvilku dáme další track na přání a potom rozebereme další info o videohrách.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin. Rádio

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbežci,

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Don't it feel good, babe? Don't it feel good, babe?

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a mám tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro Petra. What's up, Petře?
2: Ahoj.
1: Čau, čau, hele, tak co? Co dnešek? Co sobota?
2: O, jde to, trošku pracovní, ale jinak v pohodě.
1: Jde to, ale dře to, jak se říká.
2: Chtěl bych nechat zahrát Filipovi Sedláčkovi k dnešním narozeninám a že věřitě pozdravuje všechny kluky z Trestňáku z Jiřic, ty praví budou vědět a chtěl bych něco zahrát od Hartrika.
1: OK, vybrali jsme písničku Můj sport, takže taky Robin Zoot a hele, myslím, že přání je jasný, takže užijte si narozky, kdo slavíte a ať to prostě jde ten život. Posílám to tam, Petře.
2: Ale díky.
1: Zdar.

0: za sebou stíny, posloucháš Radio Spin, s tebou je Maty a právě ti dohrál Viktor Sheen, který má taky dneska narozeniny, takže všechno nejlepší k 33. narozeninám. 33. narozky. Viktor Sheen je taky velký gamer, takže další téma bude pro něj. Skoro jako přímo pro jeho narozeniny, totiž oznámil druhý díl videohry ze světa Harryho Pottera Hogwarts Legacy 2. První díl byl mega úspěšný, prodalo se cca 40 milionů kopií a hrál to v té době snad úplně každej. Warner Bros. Tak nelení a už víme, že na tom oficiálně pracujou, jen kdy to vyjde, ještě zůstává záhadou. Ale vzhledem k tomu, že ta jednička vyšla v roce 2023, tak si myslím, že si třeba rok, dva ještě počkáme. Třeba z toho bude právě Viktor Sheen dělat livestreamy, na to si myslím, že se můžeme těšit. No a schválně, co teď dělá na svoje narozeniny. Podle mě paří hry. Koukneme se společně, ale taky ještě na počasí. Venku je krásná letní sobota srpnová, 31 stupňů je už, krásně slunečno, k večeru to postupně bude padat, největší pík čekej ve 2 hodiny, to bude 34 stupňů a pak k večeru čekej teploty kolem 25, mělo by být ale pořád azuro a nádherně slunečno. S tebou je Maty a ty ladíš stále komunikátor s Matym na Radio Spin. Spin Radio.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
4: Československý underground. Nikdo spěchá, takže slow down. Jasný zoom, udělat boom, na ksichtě směje se clown. Ani slovo mezi sebou, víme toho dost. Jedeme srovnat koně, jedeme srovnat skóre. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, udělat boom, na ksichtě směje se clown. Ani slovo mezi sebou, víme toho dost. Jedeme srovnat koně, jedeme srovnat skóre. Nám pomalu se točí kola, jim pomalu se krátí čas, oni neví, že jdeme pro ně, ale i tak nezapomenou na nás. Plný arzenál důvodů, není chuť nic vysvětlovat, rovnou cestou přímo jdem situaci tvrdě eskalovat. Naše kola nezastaví ani červená přechody nic, my projíždíme městem mimo děj a zákon ulic. Vykopeme dveře, ať ty koně trefí šlak, my hoříme jako molotov, co dopad přijde tlak. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, udělat boom, na ksichtě směje

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: OK, OK, dáváš rádio Spin, s tebou je tady taky Maty, už je něco málo po 12. No a já takhle k obídku, tady mám další track na přání a tentokrát to bude pro Honzu. Čau.
2: Čau, zdravím.
1: Honzo, tebe teprve obídek zatím čeká, ale vybrali jsme písničku od Marpa, jmenuje se to i Sem. Komu to pošlem?
2: Pošleme to mě, tobě, do Radia Spin, že jste nejlepší radio, takové to trackové, R&B a tak. No a že vás strašně zladím tady přes internet a nevím, jak se tam máte v Praze, doufám, že dobře.
1: Máme se skvěle.
2: Hodně píte a přežívejte tady tyhle ještě ty horka, pokud už pojde hlasí chladno.
1: Aha.
2: Už by to mělo být trošku lepší.
1: Yes, určitě, my se máme skvěle a samozřejmě děkujeme za připomenutí pitného režimu, protože ten je opravdu důležitý, takže doufám, že spinneři pravidelně doplňují vodu a pitný režim. Každopádně, hele, dáme se tenhle ten super track, Marpo, Sem, ty pak frčíš na fotbal, kde mimochodem děláš organizátora, takže to je mega cool.
2: No jo,
1: a
2: tak.
1: A tam si určitě dáš nějakou fotbalovou klobásu klasickou.
2: Jo, jasně, určitě to pravda.
1: Přesně, to k fotbalu prostě nesmí chybět. Tak jo, Marpo, Sem, dávám to tam, užij si track.
2: Taky čau.
1: Čau.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.
3: Já jsem to, co jsem, a svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo, dej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpo,

0: Ladíš právě Radio Spin a taky hudební víkend, klasický hudební víkend, kde si pouštíme rap a klasiku. Ve studiu je Matej a jsem ready ti pustit další dvě klasické věci. Začneme s Coolem a s jeho trackem See You When You Get There, což má absolutně prastarý sample. Je to konkrétně barokní skladba skladatele Johanna Pachelbela, jmenuje se to Canon in D-dur a melodie v loopu z toho tvoří zásadní podklad celého tracku. Coolio tady pak řeší docela vážnější témata, než je u něj zvykem. Party a ženy vyměnil za přemýšlení o životě, smrti anebo přátelství. Potom tady mám už ready anglánský grime Nutcrackers, na tracku je DZ a Giggs, který tady rapují hodně hustou verzilou skáčka, konkrétně je to skladba Tanec cukrové víly, takže to, co všichni známe už od prvního tónu. Takže nejdřív chillovější Coolio a pak grimeovej louskáček právě teď na Radio Spin.
1: Radio

Po několika letech se do Česka vrací Hip-Hop Camp. A Radio Spin tě na tenhle legendární festiák plnej hip-hopu dostane. Zatím si udělej v diáři okýnko na příští pátek a sobotu, kdy se Hip-Hop Camp v Česku koná. Podrobnosti a klubery získat propálíme brzo. Startujeme v pondělí. Jsme tvoje Radio Spin. Radio, který tě dostane na ty nejlepší rapový mejdany v rapu.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, nejdřív samozřejmě dálnice, D1 je zasekená a to lehce před Prahou, od 18. kilometru si tam postojíš, to je u Mirošovic, takže tam hlavně bacha, je to zasekaný v obou směrech, hustší je D1 a taky na 133. kilometru, to je u Velkého Meziříčí a 11 minut si tam postojíš ve směru na Brno, v Brně je D1 na tom 200. kilometru zasekaná v obou směrech, oboje zdržení hlásí mapy cca 15 minut. Zdržíš se potom taky, když vyjedeš z Prahy po D4 na 4. kilometru, to popojíždí cca 10 minut a D10 je taky zasekaná ve směru na Prahu a to na 20. kilometru u Benátek nad Jizerou. Regiony jsou teď v chillu, takže se přesuneme rovnou do Prahy, tam je momentálně zasekaný Pražský okruh a to jak u Braníka, kde je bouračka, tak taky u Zahradního Města, tam se taky bouralo, takže hlavně opatrně. Bouračka je potom taky v ulici Revoluční v centru, takže bacha, a hustší je momentálně taky Bělohorská na U Ladronky. K dopravě je to zatím všechno, ty stay tuned, my si dáme další track na přání a potom rozebereme Haalandův hvězdný prach.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spin.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš si rádio Spin, na micro je Matej a mám tady další track na přání, takže dalšího spinnera na drátě, kterým je tentokrát Patrik. What's up?
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak co, Patriku, ty máš dneska štěstí, sedíš v autě, jedeš do Prahy.
2: No, jako štěstím bych to úplně nenazýval, sedět v autě, ale můžem to tak nazvat, no.
1: Yes, každopádně minimálně to bude náš track, který si pustíme, konkrétně Pro štěstí od Ektora. Komu to pošlem?
2: Komu to pošlem? Asi všem spiňákům, klasicky.
1: Tak jo, všem spiňákům taky, samozřejmě tobě do auta, ať ti to uteče, ať se hlavně před Prahou moc nezdržíš, doufám, že už to bude líp průjezdný, no a taky všem spiňákům, ať to jezdí, ať máte štěstí, dávám to tam.
2: Děkuji, čau, čau. Když na ně

Právě dáváš Radio Spin, Matty on the mic, je sobotní odpoledne 15. srpna, svátek má dneska Hana, takže Haničky, já mám všechno nejlepší. Tentokrát tady mám takový spicy téma, stala se totiž taková velká zadržovačka. Na hranicích Ekvádoru s Kolumbií, kde ekvádorská policie zabavila, pozor, 470 kilo kokainu. Ale bacha, ten kokain byl brandovaný. Konkrétně byla na každém balíčku vyčištěná hlava Erlinga Haalanda. Ano, toho fotbalisty. Jako to, že jsou sportovci na billboardech, na plakátech, na kartičkách, dokonce na cerálích, tak to jako chápu, prostě žijem v moderní době marketingu a reklamy, ale mít vlastní značku prostě hvězdnýho prachu, to je teprve frajeřina. To se takovej Sergej se svojí Skyroku The Enterprise má ještě co učit. Ale teď fakt, drogy jsou špatný a nikdo by je neměl konzumovat, i když na tom má ksicht tvůj oblíbený fotbalista. Čekneme taky počasí, venku je krásných 32 stupňů, nádherně slunečno, ještě to vyšplá na 34 za nějakou hodinku dvě a potom už to bude jenom slejzat na nějakých 25, což má být večer, ale stejně má být úplně krásně a bez jediného obláčku. S tebou je Maty a ty stále radíš Radio Spin.

0: Za 5 minut je 1 hodina a ty ladíš Radio Sven.
1: Radio Sven. Nejvíc rapu v republice.
2: Check my brizolit.

0: Je to tak, ty ladíš Rádio Spin, s tebou je tady taky Maty a opět další track na přání. Začínáme už, nebo startujeme poslední naší společnou hodinku, takže to musíme samozřejmě odpálit, jak jinak než přáníčkem, který bude tentokrát od Martina. Čau.
1: Čau, čau, tady Martin.
0: Čau, Martias.
1: Já bych poprosil Kalinátu novou Superstar s Dolarem Princem.
0: Jasně, Superstar, Dolar, samozřejmě Kalin. Přesně, z Toxic Love do Neratovic. Posílám to tam, kámo.
1: Kámo.
2: Ladíš Rádio Spin.

0: Talk. Snažíme se psát jako o věcech ze života prostě těch lidí, s kterýma se bavíme. Mm-hmm. Hodně jsme se o tom s gufrákama i bavili, že prostě chceme, aby to bylo srozumitelné, ale zároveň relatable. Takže si myslím, že to je hodně tím, a pak si myslím, že se nám daří dělat chytlavý písničky a ty lidi fakt na těch koncertech jako zpívají většinou všechny ty písničky a je to fakt úžasný, jakože jdou fakt na tu hudbu, takže to mi přijde super. Hele, 2-1-3 jsem používal dřív, když jsem začínal hrát Divoký kmeny, Ikariam a všechny tyhle online hry a jméno Mat už bylo zabraný, 1-2-3 už bylo taky zabraný, tak jsem to prostě přehodil, protože mi vzniklo tohle, ale chci se toho zbavit, tohle odsazu číselnýho už.
1: Já jsem si právě říkal, že máš jeden song o tramvaji číslo 17, taky se třeba nesouvisí s autobusem 10-13.
0: Tyjo, 10-13, vždycky lidi mi posílají, vždycky mi posílají nějaká hospoda 213 nebo tramvaj 213 bus, no tak posílejte dál, ale už to asi škrtá.
1: Co pro tebe znamená, nebo by znamenala tato cena?
0: Hele, já strašně rád soutěžím. Miluju soutěžení, často se debatuje o tom, jestli soutěžení v umění má nějaký smysl. Pro mě osobně to má smysl velký, protože mě to baví a rád vyhrávám ceny. Dlouho jsem žádnou nevyhrál, takže bych měl velkou radost.
1: Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
0: Já si myslím, že Donald by se mnou chtěl určitě řešit. Mně přijde, že on by se mnou nechtěl řešit nic. On by mě tam pozval, když už, tak kvůli tomu, že se mnou chce být viděný, aby měl čísla nebo něco takového. A aby měl těch 9000 pražských hipstrů prostě. Já bych s ním asi chtěl jít prostě třeba na karaoke, jako.
1: Pokud si nepoznal, komu patří tenhle ten hlas, prozradím velmi rád. Je to letenský týpek, který je uměním protkaný skrz naskrz. Poetický texty ze života jeho a jeho okolí, zajímavý beaty a obrovský reálný prožitek. Tak to jsou přesně ty věci, které dělají jeho hudbu uvěřitelnou a atraktivní nejenom pro generaci Z. Hostem aktuálního vydání Spin Talku bude Matěj Čech, a.k.a. Mat 213. Tenhle mega zajímavý pokec na tebe na rádiu Spin čeká dneska večer v 7. A kromě Mata 213 se na tebe taky těší Roman Jakub.

0: Právě posloucháš Radio Spen, zdraví tě Maty s dalším hudebním víkendem, který kombinuje klasiku a rap, a zase tady mám dva tracky. Začneme s Regeneration, to je Nas a taky DJ Premier, který si vzal samply hned z několika klasik. Je tam Vivaldi a jeho čtvrtoročních období, taky tam najdeš Mozarta a Symfonii 38 a do třetice tam je taky Beethoven. Všechno pak míchá dohromady a vzniká z toho totálně unikátní beat, který propojení prostě klasiky a rapu bere ještě úplně na jiný level. Pak tady mám ready DMX-e a jeho track Damien, vyšlo to na jeho debutový desce a zrovna v tomhle tracku vede dialog se svou temnější stránkou, která se představuje právě jako Damien. K tomu je to zaobalený do operních smyčců, který jsou tvořený ale ve studiu. Není to tentokrát sample velký opery, ale účel to splňuje naplno. Takže nejdřív Nas se svojí symfonií od DJ Premiéra a pak temnej DMX. Tohle to je hudební klasický víkend na Radio Spin.
1: Radio Spin.
2: One of the main aspects of classical music, this is architecture. The emotional strength, emotional power comes from following a trajectory, following the whole line of thought.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, čekneme klasicky nejdřív dálnice D1 a tak to je zasekaná na 38. kilometru ve směru na Prahu a přerušovaně to stojí až na nějaký 36. kilák. Zdržení čekej tak 30 minut, je to fakt zasekaný. V opačném směru to zase popojíždí od 18. na nějaký 15. kilometr. D3 je zasekaná zase na 18. kilometru, to je u Benešova a je to ve směru na Prahu. V Brně tak tam se zasekneš na D1 taky a to v obou směrech, zdržení tam čekej 10 minut. Regiony jsou jinak OK, takže se přesuneme rovnou do Prahy, ta je momentálně relativně vlastně docela sízná, hustší je momentálně každopádně Vilzonka v centru a bouračku vidím v ulici, respektive na silnici 5. května na Chodově a bouralo se potom taky na Braníku na Spojce. K dopravě dneska všechno, za chvilku dáme poslední track na přání a potom už přijde Krištof to po mně tady přebrat.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Tohle písničku jsem pouštěl

0: Mám mě, tala se, co na ní vidím, a já už ani nevím.
1: Komunikátor na rádiu Spin. Právě teď hrajeme přání z naší mobilní aplikace.
2: Právě posloucháš rádio Spin, na majku je Mate a mám tady už poslední společný track na přání, protože po něm už to v příští hodině přebere prostě Krištof, takže já už tady mám posledního spiňáka, co má to štěstí, a já mu zahraju. No a nebude to nikdo jiný než Tomáš.
3: Ahoj, tady Tomáš, zdravíme z Kypru. Jestli by se nám mohl zahrát 256 Grey a od něj písničku Safe. Pošlem to všem, co poslouchají, a přesně, ať jsou všichni v chillu a užívají si toho hezkýho počasí. Ahoj a díky.
2: No tak jo, Tome, pozdravujem samozřejmě taky zpátky na Kypr, ať jste taky safe, a já to vám pouštím, ať se všichni mají fajn.

OK, OK, dáváš Radio Spin. Na majku je právě Matej, náš komunikátor, který byl celý dopoledne a až teď vlastně do druhý už nám pomalu končí. My jsme vlastně dneska byli svičnutý za Krištofa. No a hádejte co, Krištof už je tady za majkem se

0: what's up?
1: Nazdar sympatiáku, čau špineři.
0: Nazdar sympatiáci. Hele, dnešní ráno bylo vlastně krásný, spinneři mi volali. Užil jsem si to vlastně moc, jako ta dopolední směna je prostě krásná, taky vždycky chytat tady úplně ty nejčerstvější novinky, taky super.
1: No právě.
0: A hele, když jsem takhle celý to ráno takhle na telefonu, koukám prostě po internetu, ono už je to teda 2 dny starý, ale aha. Instagram tak představil, že bude mít nový logo, viděl jsi to?
1: Já jsem to viděl, no, a říkal jsem si, tyjo, vlastně nevím, já jsem takový ten staromilec, víš co, já bych úplně nejradši měl takový to nejvíc starý logo, víš co, myslím, tu ikonku, takovou tu barevnou paletku tam, jak to změnili potom na tu fialovou, ty krásu, to bych si užil normálně, ale tohle, nevím, jako asi se mě to nedotkne úplně.
0: Hele, když jsou takovýhle prostě novinky, tak jsem si říkal, že když je to aspoň nedotkne, že ti dám pár otázek na Instagram, protože my Gen Z, my bychom z Instagramu měli dostat snad maturitu, tak uvidíme, jak seš na tom se znalostma.
1: No, hele, tak pojď do mě.
0: První otázka, kdy Instagram vzniknul? Za A 2008, za B 2010 a za C 2012.
1: Myslím, že to bylo 12 a původně to vycházelo z aplikace, která se jmenovala Bourbon a bylo to fakt bez srandy, bylo to učené na sdílení jako alkoholických nápojů.
0: Takže jaký rok?
1: 2012. Ne, bylo to 10?
0: Ne, bylo to 2010, upřímně taky jsem si myslel, že 12, ale bylo to 2010.
1: Okay.
0: Mimochodem, ty jsi odpověděl na moji druhou otázku, která byla právě, jak se jmenoval Instagram původně,
1: Bourbon.
0: A ty jsi řekl, ano, je to tak, takže upřímně, to si mě překvapil, já jsem to nevěděl.
1: Já jo, a jenom kvůli tomu, že jsem o tom psal divadelní hru.
0: Reálně crazy věc. Každopádně to mě dostává ke třetí a poslední otázce.
1: Pojď mi.
0: Takže je to 1-1. Hele, prosím tě, každý den děláš Instagramový storíčko. Jak dlouhý Instagramový storíčko může být? 30 sekund, 60 sekund nebo 90 sekund?
1: Fuha, jedno jediný storíčko, jo.
0: Jo.
1: Jako já, když tam něco občas strčím, tak to dávám na 15 sekund, protože tam je potom písnička 15 sekund, ale já si myslím, že to je to nejdelší, co může být, ne? Co jsi říkal, 90?
0: Takže 90?
1: 90. Ale ne, 60.
0: Bohužel je to 60. Ale hele, 60 sekund upřímně, a vždycky, když tam hodím, tak je to tak random, že sám nevím, jak vlastně dlouhý to je. Takže hele, to by bylo k Instagramu a k novému logu. My se pomalu končíme, loučíme, já končím, ty začínáš. Hele, jdeme radši na počasí.
1: No, pojď na to. Protože, sorry, věta, sám nevím, jak dlouhý to je, to říkám často.
0: No nic, that what she said. Každopádně, venku je právě 34 stupňů, dnešní maximálky, úplný azuro, nádherný počasí, bude jo. To postupně klesat, k večeru bude 25, ale stále by mělo být nádherně a slunečno. To je ode mě dneska už všechno, s tebou tady fellow Maty, slyšíme se zase zítra, ale už normálně, takže teď to přebírá Krištof, let's go.
1: No jo, čus. Spin Radio.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky méně náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin je

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Máme 13.57 a ty dál ladíš Rádio Spin, tentokrát už s Krištofem. Čus!

0: Spin. Ještě jednou krásný dobrý den, posloucháš Radio Spin. S tebou je dneska Krištof, máme tu sobotu 5. srpna, něco málo po druhý hoďce a to znamená, že tu spolu strávíme dalších asi 5 hodin a my si to jdeme hezky zpříjemnit, minimálně tím, že mi tady zavolal Dave a přál si první track na přání. Takže Dave, co to prosím tě bude? Půjde to? Proč to nejde?
1: Dáme tam třeba od vesny, já si tě brát nebudu, jestli tam máš. Takže pro všechny spinnery pro mě a hlavně pro tebe.
0: Díky moc, šéfe. Vesna, Ben Kristoval, já si tě brát nebudu, letí přímo do tvých uší. Musím říct, že jsem celkem rád, protože ačkoliv Vesnu úplně nemusím, tak tenhle ten banger se určitě povedl. Každopádně, pokud ty chceš něco zahrát, tak 210 32 30 30 a nebo mi to pošli do naší mobilní apky.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Krištofem.

Radio Spin. Ladíš Radio Spin, máme tu sobotu 15. srpna, svátek má Hana, takže všem Haničkám všechno nejlepší. No a my budeme pokračovat tam, kde Maty začal, protože dnešní hudební víkend a taky zítřejší, tak se soustředí na rap a klasiku. A já se přiznám, já mám rád rap, já mám rád i klasickou, i vážnou hudbu, jenom prostě ty spojovačky mi nikdy moc neseděly, takže uvidíme, jestli mě to dneska přesvědčí nebo ne, protože první song, který si tady dáme, tak bude od Warrena G a ten se jmenuje Prince Igor. Je to takový společný projekt The Rhapsody, Warrena G a takový norský sopranistky, která si říká Sissel. A ten sample tady, který si vzali, tak je Gliding Dance of the Maidens, jak my to tady máme napsaný. Každopádně pokud se nepletu a moje znalosti opery mě nešálí, tak by to měla být opera Kníže Igor a tenhle ten song by se měl překládat jako polovecké tance. No a jako další věc, co si tady dáme, tak bude Georgia Smith a od ní si dáme písničku Blue Lights. Ta vyšla v roce 2016 jako takovej debutový single a možná byste úplně nečekali, že ta zasněná melodie v pozadí je postavená na skladbě, pozor, Amour, Amour et Voix. Zhruba takhle nějak to samozřejmě zní, od francouzského dua Guy Bonnet a Roland Romanelli. Já bohužel neumím francouzsky, takže se omlouvám. Každopádně ona vzala tuhletu melodii, udělala z ní super RMIčkovou písničku, zároveň se zabývá takovým vážnějším tématem. No zkrátka, poslechni a uvidíme, jestli tě to naláká třeba i na vážnou hudbu. Radio

0: je i vaše.
1: Typoce, jsem, hele, co jsem zase našel. Našel jsem tu rychlou dopravu na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak kreše můžeš aktuálně očekávat v Ostravě na ulici Cingrova nebo na výjezdu z Frýdku místu na Frýdland. Dálnice, ty jsou na tom trochu hůř. Na D14 před Brnem, před Brnem se sekneš na 15 minut. Zároveň na 19. kilometru směr Brno hlášená nehoda, díky tomu si tam počkáš asi 10 minut. Kreš mi potom hlásí třeba i D5 u Žebráku. No a Praha, ta je na tom snad ještě hůř. Kreše hlásí Pařížská, Karlovo náměstí, Malešický náměstí, Chodovská. No a dva kreše taky na jižní spojce, jeden hned za Barandňákem v Bráníku a jeden kousek dál směrem na Kačerov. Kdyby cokoliv, 210 32 30 30. Šťastnou cestu.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
3: Pusám něco jiného, prosím, Spin.
4: Pojď to rozpálit. Pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu. Republice. Got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you when it talks to you like you don't belong.

0: podle tebe. No a hrát budeme i podle Michala, který se mi tady dovolal chvíli zpátky a pustíme si co jinýho než legendárně prověřený banger Bad Bunny a Monaco.
1: To je pro mě jediná vůdě poslouchatelná písnička.
0: No
1: ale bude to tobě, mě, tomu malýmu, že konečně poprý snad v životě popřál všem spinnerům, tak i pro něj.
0: Super, Bad Bunnyho Monaco posíláme i tobě, Dave, já doufám, že posloucháš a že si ještě nekoupeš někde nohy hezky v přehradě a bude to i pro tebe. Vidíš, jak je Michal rád, že i jemu takhle hezky pošleš písničku. Takhle to má být, pojďme si je prostě posílat mezi sebou, že jo?

0: Dohrál nám DJ Fresh, písnička se jmenovala Gold Dust, skvělá věc. Každopádně my tu máme konec první hoďky a to znamená, že se jdeme na něco mrknout. No a co se stalo, nestalo, včera byl oznámený nový cast nových X-Menů od Marvelu. Pokud nevíte úplně o co jde, nevadí, prostě Marvel hodlá ukončit jednu obří fázi filmů a navázat tím tak na fázi druhou, která půjde úplně odznova, budou tam úplně nový postavy, úplně nový herci, prostě celý se to trošku zjednoduší. No a včera na D23 v Kalifornii bylo oficiálně představeno obsazení nových X-Menů a tři jména fakt jako stojí za pozornost. První je samozřejmě Sadie Sink, kterou možná znáte jako Max ze Stranger Things, takovou tu zrsku. Každopádně ta se zhostí telepatky Jean Grey a nechci úplně spoilerovat, už se v tom Marvelu vlastně trošku objevila, každopádně za mě skvělá volba a ještě jí to ke všemu sluší. Každopádně druhý jméno, který mě trklo do očí, bylo Inde Navarrete. No a pokud jste viděli ten nový horor, který se jmenuje Obsession, česky to myslím, že Posedlo, tak určitě víte, že je to skvělá herečka a že si podle mě ten spotlight fakt zaslouží. No a ta se zhostí role Rogue alias Tulačky a poslední věc, tady myslím, že by to nemusím ani vysvětlovat, Adam Driver, vážení spinneři, si zahraje blíže nespecifikovanýho záporáka. Měl by to být teda možná Mr. Sinister, ale to se uvidí. No a Adama Drivera, toho rozhodně znáte jako Kylo Rena ze Star Wars, nebo z manželské historie ze Scarlett, že jo, kde získal Oscara. Kámo, musím říct, že se na to neskutečně těším. Do kin to má dorazit už 5. května 2028, takže uvidíme. Já dám určitě minimálně za ty dva roky report o tom, jaký to bylo přímo tady na spinu. Dáme si report ještě o tom, jak vypadá dnešní počasí, to vypadá naprosto fenomenálně. Musím říct, že když jsem takhle odpoledne vyjížděl za Matym, že to tady po něm vezmu, tak se mi vůbec nechtělo, protože jsem sedl do té tramvaje a nebyla tam klima a moje záda se proměnily v Niagarský vodopády. Každopádně po celé České republice máme průměrnou teplotu 32 stupňů Celsia a na většině území vypadá, že máme jasno. No jo, no. Ty dnešní maxima vlastně hitujeme nějak zhruba teďka 32, 33, někde i 34. Každopádně, co se týče dnešní noci, tak ta vypadá, že by mohla být trošičku víc stropištější kolem 25, 26 stupňů, tak já budu doufat, že se aspoň trošku bude dát větrat. Spin Radio.
1: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

0: Spin. Ladíš Radio Spin a jdeme si dát další komunikátor s mistrem Krištofem, to jsem já, ahoj. No a chvilku zpátky se mi sem dovolal Kuba.
1: Hele, dáme tam řezníka a ta holka v mým sklepě.
0: A tady nastal menší problém, protože řezníka a ta holka v mým sklepě, všichni tu písničku známe, všichni obdivujeme, ale bohužel ta se tady prostě nevyskytovala, takže jsem nabídl písničku od řezníka a Hadese s názvem Drugstars a...
1: Tak tam dej s tím Hadesem.
0: Banger, dáme tam tu s Hadesem. Komu to pošlem, to je taky super věc.
1: Samozřejmě, že nechám se k dnešnímu svátku a k 10. výročí.
0: Musím říct, že jsi to udělal fakt skvělý. Jakože mít holku Hanku, která má dneska svátek a vy ještě máte výročí 10letý, kámo, ideálka, je to velmi praktický. Tak či tak, posílám ti to tam, kdyby si i ty chtěl něco zahrát, tak 210 32 30 30 a nebo mi to možná radši pošle do naší mobilní apky, protože do té se jdu právě teď podívat.

0: banger tohle.
1: Hudební víkend na Rádiu Spin.
0: Ladíš Radio Spin s Krištofem, ale hlavně hudební víkend s klasikou a rapem. No a dneska spojujeme rap a klasickou hudbu a dáme si teďka opravdu výrazný střet, protože tu máme Kelis a její Like You z roku 2006. No a jestli vám v této skladbě zní povědomě ten dramatický, vysoký ženský vokál, tak máte pravdu. Není to úplně studiový efekt, je to Mozart. Přesněji řečeno, jedna z jeho nejslavnějších árií vůbec, Der Heilrache, kterou zpívá, a teď doufám, že to říkám správně, Královna noci v Mozartově opeře Kouzelná flétna. Omlouvám se, jestli to je špatně, doufám, že ne, protože dějiny umění jsem měl naposled 2 roky zpátky. Ale mělo by to tak být. Každopádně, jako dál si dáme krásný příklad toho, jak se jedna melodie může během několika desetiletí převlíct do úplně jiného hudebního kabátu. Začneme tím, že si pustíme Lupe Fiasco a jeho Daydreamin z roku 2006. Lupe ale použil skladbu Daydream in Blue od britského elektronického dua iMonster z roku 2001. Jenže i Monster zase vycházeli z nahrávky Daydream od Günter Coleman Choir z roku 1970 a pozor, nekončíme, protože tento choir, oni, jak bych to řekl, no vycházeli z Wallace Collection, která vydala tuhletu skladbu z roku 1968. Fuj! Stále nekončíme, protože tahle ta melodie byla výrazně inspirovaná Schubertovou klavírní sonátou A-dur, konkrétně je i druhou větou. Připadám si jak profesor na výšce, který dělá fakt takový ty nepochopitelný přednášky, ty kráso, prostě si to užij.
1: Radio

Po několika letech se do Česka vrací Hip-Hop Camp. Rádio Spin tě na tenhle legendární festiák plnej hip-hopu dostane. Zatím si udělej v diáři okýnko na příští pátek a sobotu, kdy se Hip-Hop Camp v Česku koná. Podrobnosti a klubery získat propálíme brzo. Startujeme v pondělí. Jsme tvoje Rádio Spin. Rádio, který tě dostane na ty nejlepší rapový mejdany v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se regionu týče, tak dvě nehody se mi tady vyrojily ve Zlíně. Jedna je v ulici, nebo spíš na Fiedlerově nábřeží, a ta druhá je v ulici 3. května. Jinak by to mělo být z regionu poměrně všechno, vypadá to, že to je celkem fresh. Co se dálnic týče, tady to je trošku horší. Nehoda mi tu svítí na D1 na kilometru 349 ve směru Brno. Jedna mi tu svítí taky na D5 u Žebráku. Jinak jsou dálnice v takovém tom klasickém stavu. 10 minutek zdržení před Brnem, ať už jedeš z jakéhokoliv směru, 10 minutek platí i před Prahou. No a co se samotný Prahy týče, tak v ulici Chodovská na Praze 4 je hlášený crash, stejně tak jako v Pařížský na Praze 1, ale žádný větší zdržení mi teďka momentálně Praha nehlásí. Každopádně, pokud ty máš nějaký jiný info, tak určitě volej 210 32 30 30 a nebo mi to sendni do naší mobilní apky, jak říkáme my Češi.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin.
2: Miluju mě nenávidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supilí

0: Rádio Spin.
1: Dále posloucháš Rádio Spin, s tebou je Krištof, máme tu sobotu 15. srpna, svátek má Hana, takže všem Haničkám ještě jednou všechno nejlepší. No a jdem se vrhnout na další přání dnešního dne, který poletí skoro až do mýho rodného kraje.
2: A pro moje kamarády, zrovna sedíme na Taboře v H Resortu, Kunčice pod Ondřeníkem a...
1: Oh yes, a jenom stopnu, Kunčice, víme, přesně známe. Já jsem si ten resort tam vygooglil a zjistil jsem, že jsem tam minimálně projížděl, ale podle mě jsem tam dokonce byl, když jsem byl tak v 6. 7. třídě na škole v přírodě, takže zdravím.
2: A bylo by to od Outcast, Mr. Jackson, pro Jarinka Zavířová, Logan, Dennis Baguette, pro Jirku z Českého Těšina a pro všechny, kterým si líbí Radio Spin a pro jeho krásnou ženu Karin.
1: Ty kráso, takže je to úplně pro všechny. Outcast, ty jsi mi to sice překstil a předžendroval na Mr. Jackson, je to Miss Jackson, ale to vůbec nevadí. Všichni víme, kterou písničku myslíme, takže to tam pouštím a všem kámošům, který doufám taky poslouchají.

Radio Spin ve tvých uších, máme tu sobotu 15. srpna, svátek má Hanna, takže všem Haničkám ještě jednou všechno nejlepší. No a pokud si dneska říkáš, tyjo, co bych tak dělal se svým životem, vlastně nevím, co bych tak mohl dělat, no tak mám pro tebe možná jedno řešení. Afterwork Summer Affair, který dneska probíhá v Příbrami na Novém Rybníku. Vystoupí tam Mike Traffic, Orion a Ners, to znamená, že o zábavu bude postaráno. Zároveň, pokud si tam z Plzeňska, tak je to asi jediná možnost, jak takhle afterwork co nejblíž svému městu vidět, protože přímo v Plzni se konat nebude. Každopádně, kde se ještě bude konat, tak bude třeba v Teplicích, v Karlových Varech a potom 9.9. v Praze. Save the day, protože tam se asi potká většina Rádia Spin. Minimálně teda já a Dominik jsme se tady minulý týden domluvili, že tam skočíme a že tam chvilku

0: pofelíme, tak když tak můžeš pofelit s náma. A Bál nás potom ještě čeká Rakovník, Kolín a končí to všechno Hradci Králový. Podrobnější mapku lomeno rozpis zastávek máš samozřejmě na webovkách Rádia Spin, stejně tak jako výpis toho, na který zastávce tě může čekat pop-up z Jemenko nebo z Never Enough, aby ses natýzoval i na to dobroučký, sladňoučký a nebo slaňoučký jídlo. Jdem se mrknout ještě, jak nás týzuje počasí. Miluju to slovo týzovat. Co se aktuálních teplot týče, tak ty jsou zhruba někde u 33 až 34 stupňů Celsia. Na většině území máme jasno, jediný Ústecko a Karlovarsko hlásí sem tam mráček, ale co to je v tom dnešním dni? Každopádně, to jsme se dostali někam do aktuálních teplot a víš, už doufám, nepůjdeme. Co se těch teplot večerních a nočních týče, tak ty nám klesnou někam ke 22, možná kolem 3 ráno mi to ukazuje, že by mohlo být něco málo kolem 19-18, ale upřímně, kdo tomu ještě dneska věří v tomhletom vedru, co? Spin Radio.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.

0: Jo, hrajeme přesně podle tebe. Tladíš Rádio Spin, s tebou je Krištof, ale tentokrát budeme hrát zase jenom podle jednoho z vás, který se jako první dovolal. No a to byl Štrůdl.
1: Nazdar, já akorát se dolovka a jedeme na Afterwork do Příbramy. No jsem na sebe triko Rádia Spin, tak aspoň.
0: Nengr, no tak kurňa, tak to má být správně.
1: Tak robím něco od Oriona třeba. No a si všem spinnerům se zrovna poslouchají, no. A hlavně tobě do studia.
0: Já ti děkuji. Vybrali jsme tady spolu Oriona a kontrafakty ženy víno zpěv, takže to posíláme jak tobě, tak zcela sobecky mě do studia. No a doufám, že si Afterwork v Příbrami užiješ, ty jo. Že jsem tak přemýšlel, že jsem si během našeho telefonátu spletl Příbram a Třebíč, proto jsem možná řekl, že bych to z Moravy měl blíž, ale jo, prostě to je život, no, co se dá dělat. Užívej.
2: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Krištofem.

0: Spin Talk.
1: Snažíme se psát jako o věcech ze života prostě těch lidí, s kterými se bavíme. Hodně jsme se o tom s gufrákama i bavili, že prostě chceme, aby to bylo srozumitelné, ale zároveň relatable. Takže si myslím, že to je hodně tím a pak si myslím, že se nám daří dělat chytlavý písničky a ty lidi fakt na těch koncertech jako zpívají většinou všechny ty písničky a je to fakt úžasný, jakože jdou fakt na tu hudbu, takže to mi přijde spolu. Hele, 2-1-3 jsem používal dřív, když jsem začínal hrát divoký kmeny, Ikariam a všechny tyhle online hry a jméno Mat už bylo zabraný, 1-2-3 už bylo taky zabraný, tak jsem to prostě přehodil, protože mi vzniklo tohle, ale chci se toho zbavit, tohle odsazu číselnýho už.
2: Já jsem si právě říkal, že máš jeden song o tramvaji číslo 17, taky se třeba nesouvisí s autobusem 10-13.
1: Jo, 10-13, ale vždycky lidi mi posílají, vždycky mi posílají nějaká hospoda 213 nebo tramvaj 213 bus, no tak posílejte dál, ale už to asi škrtá.
2: Co pro tebe znamená, nebo by znamenala tato cena?
1: Hele, já strašně rád soutěžím. Miluju soutěžení, často se debatuje o tom, jestli soutěžení v umění má nějaký smysl. Pro mě osobně to má smysl velký, protože mě to baví a rád vyhrávám ceny. Dlouho jsem žádnou nevyhrál, takže bych měl velkou radost.
2: Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
1: Já si myslím, že Donald by se mnou chtěl určitě řešit. Mně přijde, že on by se mnou nechtěl řešit nic. On by mě tam pozval, když už, tak kvůli tomu, že se mnou chce být viděnej, aby měl čísla nebo něco takového. A aby měl těch 9000 pražských hipstrů prostě. Já bych s ním asi chtěl jít prostě třeba na karaoke, jako.
2: Pokud si nepoznal, komu patří tenhle ten hlas, prozradím velmi rád. Je to letenský týpek, který je uměním protkaný skrz naskrz. Poetický texty ze života jeho a jeho okolí, zajímavý beaty a obrovský reálný prožitek. Tak to jsou přesně ty věci, které dělají jeho hudbu uvěřitelnou a atraktivní nejenom pro generaci Z. Hostem aktuálního vydání Spin Talku bude Matěj Čech, a.k.a. Mat 213. Tenhle mega zajímavý pokec na tebe na rádiu Spin čeká dneska večer v 7. A kromě Mata 213 se na tebe taky těší Roman Jakub.
3: Žijeme, umíráme, zároveň a musí to tak být, pokud chceš, ať to má úroveň. Každý, kdo to má stejně jako já, mi rozumí. Hasle, že kluci jsou lecára, takže

0: Pořád ladíš Radio Spin, pořád ladíš hudební víkend na Radio Spin, s tebou je pořád Krištof. No a teďka zůstaneme u jedný jediný interpretky, o který si dáme dva songy, protože jakmile tady probíráme rap a klasiku, tak tahle ta žena, ta se na to úplně hrdí. Hrdí, aha, hodí. Říká si Miri Ben Ari a je to houslistka, producentka, která dlouhodobě propojuje klasický housle s hiphopem, R&Bčkem nebo moderní elektronikou. No a v následujících dvou skladbách si to hezky ukážeme. Nejdřív si dáme skladbu New World Symphony a už ten samotný název asi napovídá, že míříme k Antonínu Dvořákovi a jeho symfonii číslo 9 z Nového světa, nebo taky Novosvětský. Dvořák, který napsal během svého pobytu v Americe na začátku 90. let 19. století a je to takovej jeden velký milník pro českou klasickou hudbu. Tím ale nekončíme, protože potom si dáme We Gonna Win a tam se vydáme na takovou cestičku na východ do Ruska, přesně řečeno k Petru Iliči Čajkovskýmu. Tentokrát se teda zdrojem samplu stává slavná slavnostní předehra 1812, kterou Čajkovský napsal v roce 1880 jako takovou hudební připomínku velikého ruského vítězství nad Napoleonovou armádou. Jo, zní to krkolomně, ale říkám ti, že Miri Ben Ari z toho udělala docela bengry.
1: Radio

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Pojďme mrknout na regiony. Tady jsou hlášené nehody. Jedna třeba ve Volyni v ulici Husova. Další mi tu svítí v Jablonci nad Nisou v ulici Mostecká. No a v neposlední řadě taky v Litoměřicích v ulici Nádražní. Co se dálnic týče, tak kreše jsou hlášeny hlavně na D1. První tady vidím na kilometru číslo 349 ve směru Brno. Další nehoda mi tu svítí na 75. kilometru ve směru Praha. No a třetí nehoda, a doufejme, že i poslední na D1, tak je kilometr číslo 194 ve směru Ostrava. Jinak jsou dálnice poměrně fresh, no a co se Prahy týče, tak tady je hlášeno, že u výjezdu z Westfieldu Chodov se ťukly dvě auta, tak bacha, je to takovej ten výjezd přímo na Chlumeckou.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

0: Fin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusťte něco jiného, prosím, Spinner.
2: Pojď to rozpálit, pojď.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Ladíš Radio Spin, máme tu sobotu 15. srpna, no a to znamená jenom jediný, že si dáváme písničky na přání. Se mnou je na drátě Sonic. Čus, Pic.
1: Čau.
0: Ahoj. My tady, hele, řešíme zajímavý téma, protože ty jsi mi vmetla přímo, jo, ale přímo do obliče, že můj táta je David Švehlík. A on není, ty jo. Jak k tomu dospěla, mi řekni.
1: Ale no, protože poslouchala jsem tě s domem, že jo, klasicky každý ráno mě vozíte do práce.
0: Oh yes.
1: A prostě ty jsi pouštěl do myšmaše, nebo do toho šmaj, víš co?
0: Víš co, myšap, ano, ale myšmaš zní geniálně, no, to si možná zapíšu, udělám to z toho.
1: No myšmaš, četnický humoresky a prostě dom, jako to neznám. A ty úplně, no, četnický humoresky mi nešahej prostě. A dom pak, jo, vlastně jo, tam se mihnul tvůj táta, nebo hrál tvůj táta.
0: Yes, je to tak, ale bohužel to nebyl David, jo, to tě bohužel zklamu možná hodně lidí, ale můj táta je Roman. Bohu dík pro mě teda, protože toho mám rád. Ale to nevadí,
1: ještě,
0: hele.
1: Ale v jiném vstupu si ještě říkal, že jsi studoval herství.
0: No to jsem studoval.
1: No a právě, já vás poslouchám furt, že já o tobě vím všechno a právě jsi to spojila s tím Davidem.
0: Takže ono to prostě takhle zavádí, jo. Hej, dobrý, tak já budu říkat, že jsem vystudoval astrofyziku nebo něco.
1: No, můžeš klidně říkat herství a říkej Roman prostě.
0: No, budu.
1: Aby ti to nespojili s Romanem, vole, ze Spinu.
0: Přesně, Romane, jsi posloucháš, tak si můj táta ode dneška.
1: On je tvůj táta.
0: No dobrá, tak ty nám voláš na komunikátor, co jsi tam vybrala, komu to pošlem?
1: Prosím tě, vybrali jsme Štajna s Kelinem Růži a posíláme to všem, co poslouchají, logicky všem.
0: Jasně.
1: A mně, mému manželovi a tobě je prostě krásná sobota, jako.
0: Banger. Hele, já mám vždycky krásnou sobotu, s tímhle tím trackem bude ještě lepší. OK, Sonic, tak díky moc, že jsi zavolala a užívejte tenhle banger, díky, zdarec.
1: Jasný, čau.
0: Čus. Ahoj, kotě, snad tě neruším, promiň, že volám je tolik hodin.

0: Rádio Spin ve tvých uších, máme tu sobotu 15. srpna, něco málo před 5. hodinkou, sváteček má Hana, takže všem Haničkám, Hankám, Haňulím a nevím komu všemu ještě všechno nejlepší. No a pojďme se podívat na to, co se momentálně stalo v New Yorku, protože New Yorkem se valí, jak bych to řekl, obří koule nebo chuchvalec vlasů. Jo. Nedělám si srandu. O co jde? Hele, jedná se o reklamní stand jedné značky, která se zaměřuje na vlasovou kosmetiku. A tenhle ten chuchvalec dostal jméno Tumble Hair a měří zhruba 3 metry. Říkáte si, proč to udělali? Proč jako nedali radši billboard nebo tak něco? Tak ta společnost argumentuje tím, že chtěli něco, co lidi úplně nepřehlídnou. No a má to symbolizovat těch neuvěřitelných asi 167 miliard vlasů, který podle kampaně New Yorkané každý den ztratí běžným vypadáváním v ulicích města. No a to by samozřejmě nebyl PR stand bez toho, aniž by to upozorňovalo nějaký produkt, tak to upozorňuje tahle takové vlasů na nějaký sérum na dlouhověkost. Já se v tom upřímně moc nevyznám. Hele, co chcete? Já jsem prostě typický chlap, jo. Já mám doma jeden jediný šampon a ten je na obličej, na hlavu, na vlasy, na tělo, na zadek, na psa, na myčku, na auto, na karburátory a stačí mi to. Jsem spokojený. Spokojený jsem i kvůli dnešnímu počasí, protože to už pomaličku slézá z těch jako vysokých teplot, protože po celé České republice máme průměrnou teplotu 33 stupňů Celsia. Na většině území máme jasno, ale Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Plzeňský kraj hlásí sem tam nějaký mráček. No tak nevím, jako myslím, že těch mráčků tam moc nebude, protože dneska to pořád vypadá, že se budeme držet aspoň ještě 2-3 hoďky kolem té třicítky, takže opalovák sebou a můžeš skočit někam na koupák zatím. Rádio Spin do uší, povinně.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Děvko, jde milové, nechci platit jednou, musí zkusit sama taky děvko.

0: aplikace.
1: Jo, už to asi chtělo. Posloucháš Radio Spin, máme něco málo po pátý hoďce 15. srpna v sobotu a říkal jsem si, že už by to chtělo projet tu apku a našel jsem tu voiceovku třeba od Ondry.
2: Ahoj, já vás zdravím ze Všelibic a chtěl bych poslat Natálce písničku Vodka není voda od Elboje. Takže mějte se krásně a ahoj.
1: Čus, čus, taky se měj krásně. No a Elboje, Doriana a Freeze, pouštím to tam přímo pro tebe i přímo pro slečnu. Každopádně, kdyby si ty chtěl něco zahrát, třeba slečně, třeba sobě, nebo třeba mě, tak můžeš volat 210 32 30 30 a nebo jako Ondra poslat takhle voiceovku do naší mobilní apky.

0: Radio Spin. Radio Spin ve tvých uších, Krištof za Majkem. No a v tomhletom hudebním víkendu, který právě posloucháš, tak řešíme rap a klasiku, respektive propojení rapu a klasický vážný hudby. Dneska už jsme několikrát cestovali mezi klasickou hudbou a hiphopem, ale teď si dáme jeden super příklad toho, jak se stejná melodie může objevit ve dvou úplně rozdílných generacích rapu. Začneme u týpka, který si vždycky říkal Nas, a dáme si jeho písničku I Can z roku 2002. No a tady je producent Salam Remy postavil hlavní melodickou linku na jednom z nejslavnějších klavírních motivů vůbec, a sice Pro Elišku od Ludvíka van Beethovena. Je to vlastně docela chytrá volba za mě, protože když tak přemýšlím, tak Pro Elišku je jedna z prvních skladeb, kterou se spousta lidí vůbec učí na klavír. No a Nas ji tady vzal, upravil, trošku ji zpomalil a udělal z ní, řekl bych, takový boombepíček. No ale když přeskočíme skoro o 20 let dopředu v budoucnosti, no tak Beethoven se vrací. Tentokrát dokonce jako název tracku od týpka, který se jmenuje Kendok. Takže tady máme dva úplně rozdílný rapový tracky. Protože ten Kendogův, jak bych to popsal, je to spíš trap, je to možná až hood trap, ale v pozadí pořád slyšíme jednoho a toho samého skladatele a jeden z jeho nejslavnějších motivů.
1: Radio

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Tak co se regionu týče, tak nehody mi tu svítí v ulici Husova ve Volini. Jedna taky poměrně čerstvě v ulici Plzeňská v Žatci. Jinak jsou ty regiony celkem fresh. Když se vrknu na dálnice, no tak nehoda mi tu svítí na D2 kilometru číslo 3 ve směru Bratislava. Jedna taky na D1 mezi kilometrem 56 a 57 ve směru Praha. Díky tomu si tam momentálně počkáš asi 15 minut. No a co se Prahy týče, tak tady je crash hlášený na ulici Klochkovu ve Slivenci a jedna nehoda je úplně čerstvá taky na ulici Žitná na Praze 1. Takže jezdí opatrně, a kdyby cokoliv, tak 210 32 30 30 a nebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Spin. Normálně si říkám, že můj hlas je celkem origo a že se jako sem celkem hodí, že si mě nespletete, ale co se stalo teď? Normálně mě to skoro urazilo, Patriku, jako co to je?
1: Čau, čau, zdravíme tě ze Zlonic, Máro, tady s bráchou, s jeho manželkou, s malým Máťou, se sousedama na zahradě. Zahraj nám, prosím tě, Eminem Venom na grilovačku pro nás, pro posluchače a pro tebe do rádia. Čau.
2: Čau.
0: No tak jako zahraju ti Eminem a Venom, jo, ale Máro? Já s ním jako Mára? No dobře, jak chceš, tak jestli samozřejmě jako toužíš potom, aby ti Mára něco řekl, tak tady ho máš.
3: Zatím nemám nic dalšího, co doplnit do našeho playlistu, takže určitě můžeš poslat voiceovku, je to úplně easy, nahraj vzkaz, máš na to 20 vteřin a určitě se na tebe dostane.
0: Tak, v pohodě, spokojený. I got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you when it talks to you like you don't belong. It tells you you're in a

0: Čáničko, jestli by si zahrál Shakiru Do a bylo by to pro moji malou dcerku, kde si udělala zranění na prstíku a nemůže mít kvůli tomu na koupaliště, tak aspoň ať ti zahraješ nějakou hezkou písničku, co má ráda. Děkuju.
1: No a já jsem si říkal, že to určitě musíme ještě v rychlosti pustit, takže jeden neohlášený komunikátor, protože i v apce toho mám hodně. Shakira, Zo, pouštím to tam, užívej, no a ať je líp. Come on, get up.

Rádio Spin, jediný rádio, který ti dá do uší takový pořádný prďácký songy, jako je třeba Shakira a Zoo. My tu máme sobotu 15. srpna, svátek má Hana, takže všem Haničkám ještě jednou všechno nejlepší. No a já jsem s váma chtěl pořešit tady jednu zprávičku, která na mě pomrkla a přišla mi fakt krásná, protože všichni známe aplikaci Duolingo. To je taková ta zelená sovička, díky který se můžeš naučit třeba anglicky, japonsky, francouzsky a všechny možný různý dialekty. Já sám jsem teda u toho vždycky vydržel asi jenom 2 dny. A pak jsem se na to vykašlal, i když mi chodili upozornění. Ale je tu jeden 10letý chlapec, který měl 301 denní sérii, že se prostě 301 dní po sobě učil nějaký cizí jazyk. No a tenhle ten chlapec bohužel musel na hospitalizaci a tím pádem o ten streak přišel. Co mi ale přišlo krásný bylo, že na Twitteru jeho máma napsala Duolingu, jestli mu to náhodou nemohli obnovit, že prostě byl chvilku v nemocnici, nemohl se učit a tím pádem, že on mi to jako chtěl zpátky, kdyby to náhodou šlo. Duolingo během jenom asi 2 hodin zareagovalo instantně, napsalo, že samozřejmě, že na to nevidí problém žádný, plus mu dali nějaký gemy a ochranu série, to znamená, že jakmile by se něco takového stalo příště, tak on tam jenom klikne a má ochranu. A mně to přijde strašně krásný. No a taky mi přijde krásný to, že jsem potom vlezl do komentářů a tam týpek psal: ahoj Duolingo, já jsem včera trošičku kalil a mám kocovinu, mohli byste mi obnovit prosím můj streak? A Duolingo napsalo: vypadni z mojí apky. Jdem se ještě v rychlosti podívat na počasí, to vypadá pořád, dejme tomu,

0: A neměně. Po celé České republice máme průměrnou teplotu 33 stupňů Celsia, na většině území, no skoro na celém území, máme jasno. No a já jsem si říkal, že se podíváme ještě na ty noční teploty a ty spadnou někam ke 20 stupňům, to tak vypadá. Takže žádná úplně nejchladnější sláva to nebude, ale zároveň si myslím, že když dneska otevřeš okno, tak si to vedro celkem vyvětráš.
1: Spin Radio.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profi Hadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz

0: Za 3 minutky máme 6 hodin a ty dál posloucháš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Já jsem to, co jsem, a svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo, dej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpo.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Je to tak, posloucháš Radio Spin s Krištofem, teďka teda musím říct, že výjimečně, protože jsme si to tady s Matým trošku prohodili, na to taky dodal Patrik, každopádně Patrika zdravím ještě jednou a jdeme si dát další písničku na přání, která tentokrát poputuje, za kým vlastně?
1: Čau, pustíte nám něco od Separa, tady pro rodinku k bazénu s Ládíkem, díky moc, mějte všichni krásný den, Šimi.
0: Nazdáreček, Šimi. Něco k bazénu pro rodinku a od Separa. Hele, hnedka se mi v hlavě spojil jeden jediný song, který mám od Separa strašně rád, když je léto a strašně rád si ho vždycky večer pouštím, buď to když chodím nebo někam jedu vlakem, autem, čímkoliv. No a to je společně s PTK song Sunset. Tak doufám, že tě potěším tím, že potěším i rodinku. Užívejte bazén, trošku vám závidím, to jo.

Radio Spin stále ve tvých uších, taky Krištof. No a na závěr dnešního hudebního víkendu si dáme ještě jeden pořádný střed rapu a klasiky. Začneme u Nase a jeho songu Hate Me. No a tady se do hiphopu dostává jeden, řekl bych, z nejznámějších hudebních motivů vůbec. A sice O Fortuna z Carmína Burana, německého skladatele Karla Orfa. Je to sranda, jak je ten svět malý, protože já jsem asi 3 hodiny zpátky házel na storíčko fotku, říkal jsem si, co tam dám za song, a dal jsem tam přesně tenhle ten song, akorát v takový zremixovaný verzi od Timmyho Trumpeta, tak si můžeme schválně pustit, byť to je elektronika, jenom kousíček, abyste nasáli tu melodii, kterou můžete najít i u Nase.

tu, no jasně, kámo, miluju to. Karmína Burana, ta vznikla ve 20. století, Premču to mělo v roce 1937, ale pan Orff v ní pracoval s textama ze středověký sbírky písní a básní, takže bych řekl, že tahleta melodie a tahleta písnička vlastně obsahuje všechny možný časové epochy. Hned potom si dáme ještě jednoho Dvořáka, tentokrát teda britský The Streets a jejich skladbu Same Old Thing. Tady se zpátky vracíme k symfonii číslo 9 z Nového světa, kterou jsme dneska už teda slyšeli a bylo to myslím, že u Mary Ben Ari, ale ona tam dávala druhou větu, my si teďka pustíme ukázku lomeno písničku, která pracuje s první větou. No, takhle musím říct, že hudební víkend s rapem a klasikou jsem si poměrně užil. Těším se, co tam bude zítra a tak trošku skromně doufám, že by tam třeba mohl být i Casanova Bulhar se svou Lakrymózou, kde sample Mozarta. Jestli ne, tak to tam musím zahrát jenom tak mimo, protože to by jinak nešlo. Radio

několika letech se do Česka vrací Hip-Hop Camp. Rádio Spin tě na tenhle legendární festiák plnej hip-hopu dostane. Zatím si udělej v diáři okýnko na příští pátek a sobotu, kdy se Hip-Hop Camp v Česku koná. Podrobnosti a klupeny získat propálíme brzo. Startujeme v pondělí. Jsme tvoje Rádio Spin. Rádio, který tě dostane na ty nejlepší rapový mejdany v republice.

0: jo. Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se regionu týče, ty jsou v tuhle chvíli skoro úplně fresh. Jediná nehoda, která je hlášená, tak na ulici Ostravská v Petřvaldu, jinak je to úplně fresh. Když se mrknu na dálnice, tak tady mi svítí nehoda na D2, kilometr číslo 3 ve směru Bratislava. Tam by se lehký omezení v dopravě měly blížit ke svému konci. Bude to ještě tak zhruba na půl hoďky. Druhá nehoda mi tu svítí na D1, měl by to být nájezd exit 56 směr Praha. Jinak jsou dálnice taky úplně v pohodě. No a samotná Praha, tak tady je jediný crash hlášený na ulici Kloch Kovu ve Slivenci, jinak je to taky úplně fresh. Takže kdyby cokoliv, tak teď už se mi za chvilku moc nedovoláš, každopádně ještě jsem tu asi půl hoďky, takže kdybys věděl o něčem, tak 210, 32, 30, 30, anebo naše mobilní apka.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc repu v republice.

0: Spin. Ladíš Radio Spin. S tebou je Krištof. To je důležitý si říct, jo, protože já vlastně nevím, co dneska dělám špatně. Pojďme si dát poslední přání, který poputuje za kačkou, ale poslouchejte, něco je tam blbě, jo? A já přesně vím, co.
1: Ahojky, Maty, zahraj prosím pro mého syna Pájušku do Karviné, PTK, Kempači a Jačiru. Chci jemu s jeho bráškama Radulkou a Honzičkem i klukům Sašovi a Bočovi poděkovat za dnešní návštěvu. Kluci, bylo fajn, užili jsme si to loučení, je vždycky těžké, ale všechno spolu zvládneme. Pájuško, sluníčko moje, miluji tě, dávě mi tam na sebe pozor. Pusu posílá máma, pozdravujte z trejdu. Jinak, Maty, tobě i všem spinnerům, přeju hezký zbytek dne, pak kačka.
0: Čau, kačko, já samozřejmě zahraju Pauškovi PTKčko a Kempači Jačiru, ale já nevím, co dělám blbě. Tak první je ze mě Mára, jo? Řekli mi, že jsem Mára. Ještě jednou zdravím Patrika na grilovačku. Potom dostanu v meteno, že jsem Maty. Teď já přemýšlím, tyjo, co bude zítra. Jestli já zítra přijdu a někdo z vás tady zavolá, vzpomene si na to a řekne mi třeba ahoj, Zuzko, tak reálně končím tady.

Dunk, geniální písnička Kytky z Pumpy. Myslím, že taková ta písnička z přerodu, z toho tvrdýho repera na týpka, který se nebojí experimentovat s těma žánrama. A upřímně mám rád tuhletu verzi Reného Dunga. Každopádně, my jsme úplně na konci vysílání, s tebou dneska byl Maty alias Mára alias Krištof, jo, to je když tak moje pravý jméno, kdyby náhodou mě tím nedochtěl oslovit, třeba když si bude přát, tak budu strašně rád. Každopádně, já už tě v tuhletu chvilku pozvu třeba na Spin Talk, který proběhne už za malou chviličku. No a za Romanem tentokrát dorazil Mat 213. Jo, za tím Romanem, který mi chvilku zpátky volal a řekl mi ahoj Vicky. To jen tak jsem chtěl naprášit, jo, abyste věděli, že i takový lidi tady samozřejmě jsou. Každopádně Mat 213, hele, je to fresh, já jsem si tady kousek dával off éter a musím říct, že mě baví ten člověk i jako člověk, i hudebně, takže myslím, že rozhodně super, chtěl jsem říct počtení, ale spíš poslech. No a to bude v tuhletu chvíli všechno, mrkneme ještě v rychlosti na počásu. A to se nijak extra nezměnilo, po celé České republice je průměrná teplota 32 stupňů Celsia. Když se dívám na ty noční teploty, kam to nějak spadne, tak by to mělo spadnout zhruba ke 20 stupňům Celsia. Takže myslím, že taková noční ideálka, když si otevřeš okno a otevřeš si ho do průvanu, tak si možná i vyvětráš. Což si myslím, že v těchto horkých dnech je celkem dobrá věc. OK, takže tak, loučí se s tebou Krištof, no a slyšíme se zase zítra, vlastně za pár hodin, v 9 ráno. Tak čus. Radio Nejvíc repu v republice.

0: Morning Talk.
1: Snažíme se psát jako o věcech ze života prostě těch lidí, s kterými se bavíme. Hmm. Hodně jsme se o tom s gufrákama i bavili, že prostě chceme, aby to bylo srozumitelné, ale zároveň relatable. Takže si myslím, že to je hodně tím, a pak si myslím, že se nám daří dělat chytlavý písničky a ty lidi fakt na těch koncertech jako zpívají většinou všechny ty písničky a je to fakt úžasný, jakože jdou fakt na tu hudbu, takže to mi přijde. Hele, 2-1-3 jsem používal dřív, když jsem začínal hrát Divoký kmeny, Ikariam a všechny tyhle online hry, a jméno Mat už bylo zabraný, 1-2-3 už bylo taky zabraný, tak jsem to prostě přehodil, protože mi vzniklo tohle, ale chci se toho zbavit, tohle odsazu číselnýho už.
2: Já jsem si právě říkal, že máš jeden song o tramvaji číslo 17, taky se třeba nesouvisí s autobusem 1013.
1: Jo, 1013, vždycky lidi mi posílají, vždycky mi posílá nějaká hospoda 213 nebo tramvaj 213 bus, no tak posílejte dál, ale už to asi škrtá.
2: Co pro tebe znamená, nebo by znamenala tato cena?
1: Hele, já strašně rád soutěžím. Miluju soutěžení. Často se debatuje o tom, jestli soutěžení v umění má nějaký smysl. Pro mě osobně to má smysl velký, protože mě to baví a rád vyhrávám ceny. Dlouho jsem žádnou nevyhrál, takže bych měl velkou radost.
2: Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
1: Já si myslím, že Donald by se mnou chtěl určitě řešit. Mně přijde, že on by se mnou nechtěl řešit nic. On by mě tam pozval, když už, tak kvůli tomu, že se mnou chce být viděný, aby měl čísla nebo něco takového. A aby měl těch 9000 pražských hipstrů prostě. Já bych s ním asi chtěl jít prostě třeba na karaoke, jako. Spin
2: Talk. Ahoj, já jsem Roman Jakub a děkuju, že posloucháte Spin Talk. Talk Rádia Spin nejen o rapu. Dneska jsem rád, že pozvání přijal týpek, kterýho jsem viděl v létě na Filmovce v naprosto narvaném klubu Mír, a z koncertu jsem odcházel mega nadšenej, jak moc to bylo dobrý. Jednak muzikou, jednak vibem. Matěj Ček, a.k.a. Mat 213, hostem dnešního dílu Spin Talku. Matěj, vítej na Spinu.
1: Ahoj, Romane, dík za pozvání.
2: Tak musím říct na začátek, strašně se mi líbila ta tvoje show v Uherském Hradišti v Míru, kde jsi sám pouštěl beaty ze svýho noťasu, odletí v dabu si spučoval nabíječku, abys vůbec mohl hrát. Často máš koncerty tohle toho typu, že ti všichni v místnosti pomáhají, aby vůbec mohl odstartovat koncert.
1: Jo, tak za prý děkuju moc, to jsem rád, že se ti to líbilo. Jako hodně jsem rád, když ty show jsou propojený s těma lidma, a vlastně to je to, co mě na tom nejvíc baví, spíš ten rozměr toho, právě aby ty lidi z toho měli jako tu unikátní zážitek, že tam spolu komunikujeme hodně, a ta dramaturgie tahle, ona je improvizovaná, ale říkám tomu, dramaturgie toho koncertu je pro mě důležitější než ty písničky, které hraju. Takže.
2: Jak moc máš nachystaný dopředu vždycky?
1: Většinou si to chystám ten den, takže každý ten koncert je specifický, i co se týče místa, takže reaguji jinak na každý místo, kde jsem, i to místo na mě nějak působí, tak podle toho mám i náladu. Někdy přijdu a jsem úplně třeba naštvaný a odevzdaný, ale zároveň se tak prezentuju i na té stage a líbí se mi ta upřímnost, a pak se to třeba mění během toho koncertu. Někdy prostě si chystám, někdy používám věci, které už třeba dělám delší dobu, nějaký průpovídky a tak, ale jak říkám, nejdůležitější je interakce s těma lidma, kor v těch prvních řadách, kam došáhnu fyzicky, a to mě fakt baví, no, protože hrát ty písničky jako není zas taková zábava, když to hraješ už jakoby po několikátý,
2: jasně.
1: Tohle to nejlepší, no.
2: Na druhou stranu, když si pak hrál Potrvá a skočil si do davu, tak najednou jste tam utvořili prostě kruh a užívali jste se, tak to bylo fakt jako velmi, velmi dobrý. Jak vzniklo to, že vystoupíš v Hradišti na LFŠ? Vždycky jsem měl pocit, že tam vystupovali z rapu spíš starší kolegové, obrat k mladší scéně mi přišel naprosto jakoby super, změnila se tam nějaká dramaturgie, máš pocit?
1: Jo, byl jsem tam hostem podcastu vlastně vlastně se známým, který to pořádá, a teď už známým teda, a on právě říkal, že se snaží jako hledat ten balanc mezi tou mladší cílovkou a i těma staršíma, ono jako přece jenom je to speciální cílovka, jako ten alternativní filmový festival, ale myslím si, že třeba já, Gufrau, nebo Lifer, nebo ta mladá scéna, co tady nějak vzniká, toho alternativního rapu, tak je to, tak si myslím, že je to i pro starší lidi pochopitelný. A
2: jak dlouho ještě budete alternativní rap podle tebe?
1: No tak Gufra už moc, jakoby ty už prosákli do toho mainstreamu pořádně, a teďkon s tím posledním singlem, a my jsme tak jakoby...
2: Myslíš Navždycky blázen?
1: Navždycky blázen, teď jsme tak jako na pomezí, no, a já si myslím, že jako hudebně, jako třeba nebo textově, tak to alternativní furt podle mě je to trochu něčím jiný, ale jako poslechovosti už jakoby máme srovnatelné číslo s nějakýma mainstreamovýma jménama.
2: Jak se ti hraje mimo Prahu? Hradiště bylo asi specifický, protože vlastně těch Pražáků tam bylo spousta, takže de facto si hrál pro svoje obvyklý publikum, ale když hraješ někde jinde mimo Prahu, tak je to trochu jiný?
1: Musím říct, že tohle, co říkáš, je dobrá poznámka, protože já vlastně vždycky hraju pro takový, tomu říkám, pražský publikum, protože jako ta jinťoušská skupina tam většinou jde na mě, že mě zná i v jiných městech, ale nejlepší zkušenosti jsou vyloženě z nějakých majalesů nebo festivalů, kde jsi jenom jeden z mnoha prostě a přijdou lidi, kteří tě neznají, tak to je ta srážka pak s tou realitou a mě to baví, prostě je to takový masochismus, že ty lidi vůbec netušej, jdou třeba na Sofiana, který hraje po tobě a ty mě musíš přesvědčit a oni to nechápou, pak mě na něco jako vibeu a tak, takže to mě baví někdy víc, než hrát pro ty lidi, co to
2: pro ty
1: znají.
2: Tvoje. Na druhou stranu, stejně jako Gufrou, tak vlastně to, co mě baví, že se vám podařilo, tak vy jste prostě fakt jako vytvořili novou skupinu nějakých jako diváků a posluchačů, který za váma, a ty to nemyslím negativně, chodí až jakoby fanaticky, že vás prostě jako znají do detailu, znají všechny texty. Když jsem pak viděl Gufrou v klubu FAMU, tak pro mě to byl prostě vlastně strašně příjemný zážitek a stejný zážitek jsem měl právě i z tvýho koncertu v klubu Mír, že jsem si říkal, je to super. Čím si myslíš, že to je? Že ty lidi nejdou jenom na koncert, ale vlastně je to nějaký životní styl možná?
1: Tak to je taky hezký, že říkáš hezký věci dneska. Děláš mi radost, děláš mi dobrou náladu, nemám dobrou náladu, ale teď se cítím fajn, takže děkuju. Já si myslím, že je to těma textama, který jsou mnohem víc osobitý a snažíme se je mít jako... Snažíme se psát jako o věcech ze života prostě těch lidí, s kterýma se bavíme. A my jsme se o tom s Gufrákama i bavili, že prostě chceme, aby to bylo srozumitelné, ale zároveň relatable. Takže si myslím, že to je hodně tím a pak si myslím, že se nám daří dělat chytlavý písničky a ty lidi fakt na těch koncertech jako zpívají většinou všechny ty písničky a je to fakt úžasný, jakože jdou fakt na tu hudbu, takže to mi přijde super.
2: Co ta 2-1 trojka ve jméně? Co to znamená? Třeba jste někdy vysvětloval, já jsem to nepochytil, nebo jsem to nedostatečně googloval.
1: Jo, hele, 2-1 trojka jsem používal dřív, když jsem začínal hrát divoký kmeny, Ikariam a všechny tyhle online hry a jméno Mat už bylo zabraný, 1-2-3 už bylo taky zabraný, tak jsem to prostě přehodil, protože mi vzniklo tohle, ale chci se toho zbavit, tohle odsazu číselného už.
2: Já jsem si právě říkal, že máš jeden song o tramvaji číslo 17, taky se třeba nesouvisí s autobusem 1013.
1: Jo, 1013, ale vždycky lidi mi ji posílají, vždycky mi posílá nějaká hospoda 213 nebo tramvaj 213 bus, no, tak posílejte dál, ale už to asi škrtám.
2: OK. Dneska ráno jsem viděl, že burcuješ na Instači fanoušky, ať hlasují do Zlatého Slavíka. Co pro tebe znamená, nebo by znamenala tato cena?
1: Hele, já strašně rád soutěžím. Miluju soutěžení. Často se debatuje o tom, jestli soutěžení v umění má nějaký smysl. Pro mě osobně to má smysl velký, protože mě to baví a rád vyhrávám ceny. Dlouho jsem žádnou nevyhrál, takže bych měl velkou radost. Já si myslím, že ten Slavík je takovej jako specifický v tom, že tam hlasují fanoušci, ale zrovna já jsem nominovaný na objev jako roku, což je jako porota. O tom rozhoduje. A takže je to zase nějaký...
2: Takže porota tě nominuje.
1: Porota tě nominuje a jsme tam 4 nominovaný, no pak rozhodnou samozřejmě lidi, ale je to nějaký uznání zase jako té práce, vlastně vždy nechci se chvástat, ale vlastně každý rok, co hudbu dělám, tak vlastně každý rok jsem byl nominovaný na nějakou cenu, takže vždycky je to příjemný, že ta práce je jakoby odměněná.
2: A v čem je pro tebe jiný třeba Slavík a Anděl, jestli pro tebe má nějakou jinou hodnotu?
1: Tak Anděl je... Já nevím, jestli teď můžu takhle komentovat otevřeně před těma Slavíkama ještě, ale jako ten Anděl se mi líbí víc ta soška, takže mám asi bych radši tu sošku toho Anděla, ale...
2: A plus to, že to je možná odborná cena, ne?
1: Je to odborná cena, no, ale tam je to zase složitý pro mě, protože tam vlastně pro mě není úplně, mám pocit, kategorie, protože jsem něco, jak jsme se bavili na pomezí toho rapu, alternativního popu a tak, ale možná už málo alternativní, takže...
2: Se kterým z těch slavných Čechů si příbuzný? František Ringo Čech je tvůj děda?
1: Ano.
2: A máš nějaký příbuzenský vztah k Vladimíru Čechovi, co uváděl Milionáře? Protože jeden kolega mi říkal, jasně, to je určitě jeho syn, na to se ho zeptej. Tak schválně jsem záměrně negoogloval, nehledal, říkal jsem si, schválně se zeptám.
1: Zkusíš to. Jeden z nich to je, Vladimír Čech, rest in peace, tak to není můj táta ani děda, byl to dědu známý, jednou jsme si pamatuju, že když jsme byli, jo, můj děda je teda Franta Ringo, a když jsme byli takhle jednou u viděli, tak Vladimír Čech tam přivez nějakého svýho syna, který se myslím taky jmenoval Matěj Čech, takže jsme tam byli prostě sešlo z Čechů, že? Ale ty s ním nemám nic společného.
2: Dobře, dobře, dobře. Ovlivnil tě nějak děda? Děda zpívá, maluje, ty taky vlastně se věnuješ muzice a malbě, tak byť každý to děláte tak trochu jinak, řekl bych, tak jestli tam je nějaký vliv generační?
1: Je tam vliv, že odmala vlastně, já jsem zpěti jako jeho vnuku a trávili jsme u něj dětství a každému vnukovi jako předpovídal nějakou budoucnost, takže on takhle už odmala jako přerozděloval, kdo bude doktor, kdo právník, kdo politik a kdo malíř.
2: A trefil se?
1: Trefil se, protože už vycítil prostě ty predispozice těch děcek, ale teď je otázka, jestli ta věštba neovlivnila to směřování těch děcek. Mm-hmm. Ať tak, či tak, většinou mu to vyšlo, takže jsem byl odmala takhle, jsem to měl v hlavě. No. Mm-hmm.
2: Než se budeme věnovat hudbě a tvým projektům, tak bych se začal tím, jaká muzika tě třeba formovala, když jsi byl mladší, než jsi teď. Mm-hmm.
1: Určitě nejvíc rap, ten jsem ve 12 letech se učil ho poslouchat, protože se mi to vůbec nelíbilo, poslouchal jsem Beatles, ale chtěl jsem poslouchat rap jak kámoši.
2: Promiň, že ti do toho skáču, jak se učí poslouchání rapu?
1: No je to hele složitý, tyjo, protože je to v podstatě, bych to přirovnal jako k nějaký teďkon experimentální hudbě, kdybys poslouchal, tak na první poslech je to, nic si to neříká, ale teďkon u experimentální hudby třeba nemáš takovou potřebu to dělat, protože co se k tomu váže, žádná odměna, když to tehda, když poslouchá rap a nelíbilo se ti to, tak furt chtěl tu odměnu být jako ty ostatní. Mm-hmm. Takže jsem se učil na Tafrobovi, učil jsem se na Hugo Toxovi a po těch Beatles mi to přišlo tak hrozně nemelodický a hnusný kakofonický.
2: A co tě k tomu teda táhlo, to, že to poslouchali ostatní?
1: Já jsem měl starší kámoše prostě z fotbalu a poslouchali rap a já jsem řekl, ty, víš, takový to prostě...
2: Tak kdy ses teda, nebo jakým okamžikem ses naučil poslouchat rap?
1: No, byl to, jako asi jsem se to naučil nejvíc na Eminemovi a na Hugo Toxovi, no. Uh-huh, uh-huh.
2: Koho máš ve svém playlistu třeba teď? Kdo tě inspiruje?
1: Uh-huh. Nejvíc momentálně španělský hudebník, který se jmenuje Rusovsky. Uh-huh. Potom mě hodně baví berlínská scéna Life from Earth a ještě z té španělské scény bych jako zmínil BB Tricks a Ralphicho, takže hodně poslouchám evropské jako alternativní pop, no. Mm-hmm.
2: Ještě se tam na jednu otázku. Když ses rozhodl, že teda už budeš poslouchat rap, tak ses asi v nějakou chvíli rozhodl, že ho budeš i dělat. Mm-hmm. S čím jsi do toho rapu vlastně šel? Jaký témata jsi chtěl otvírat? Jaký zvuky jsi chtěl do té společnosti přinášet? Mm-hmm. Protože určitě nějaký takovýhle rozhodnutí, nějaký takovýhle impuls tam být musel.
1: Jo, já jsem ten rap teda začal dělat hodně třeba od 15 do 17, pak jsem přestal, začal jsem se věnovat jako kytarový hudbě, takže jsem si založil kapelu a ten zvuk, který jsem teda přinesl do té společnosti, až byl nějaký jako shoegaze nebo krautrock, něco mm-hmm. takového. A pak jsem se dostal k folku a hodně k hyperpopu a k tomu, co dělám teď, takže alternativním pop, takže to byla taková evoluce, ale s tím rapem mě bavil jako vyloženě třeba Vince Staples nebo prostě věci z Ameriky, mm-hmm. tak takový alternativní rap. No.
2: Který ti tady prostě chyběly?
1: Který mi vlastně jo, no. Vlastně, jo.
2: Na Go Outu je napsáno Mat 213 je digitální písničkář. Tak co to znamená?
1: Na čem webu Outu?
2: Na Go Outu.
1: Jo, na Go Outu. Znamená to použil hudební teoretik a publicista Karel Veselý, když psal o mý první nějaký desce a v to písničkářství právě vycházelo z toho, že ty první věci byly hodně folkový, takže tradice takového Eliota Smise nebo těch ruských jakoby, písničkářů folkových, takže, ale měl jsem tam různý takový digitální sample a tak a mluvil jsem o hodně takových současných věcech, internetové kultuře, takže to je taková syntéza těchto všech věcí. No.
2: Navíc ty seš trochu takový jako básník a poet a v těch textech, jakože to má takový jako hlubší význam, než jenom jako basic písnička. Co bys chtěl, abych já jako posluchač ve tvojí muzice našel? Na co se mám soustředit podle tebe?
1: Nejvíc asi na ty texty. Vlastně ta hudba je jenom taková berlička, abys u toho vydržel. A samozřejmě jako ta melodická linka je to o tom, aby ti to hralo v hlavě, aby jsi to chtěl pustit a zaspívat. Ale jinak ty texty vždycky byly jako alfa omega, kdy... Vlastně často chci, aby jsi zůstal na stopkách, jestli je to myšleno vážně nebo ne, a nebo jaký příběh vyprávím a jestli je pravdivý nebo ne. Chtěl bych, aby ses u toho bavil prostě. No.
2: Mm-hmm. Vyprávíš pravdivý příběhy?
1: 60 na 40, pravda lež.
2: Dobře. Jak vlastně vznikají beaty pro tvoji muziku? Je to tvoje práce, nebo někde kupuješ beaty, nebo někdo tě tvoří na míru?
1: Je to moje práce, i když teďkom poslední věci, co dělám, tak kupuju některé beaty. Mám vytipovaných pár beatmakerů jako ze světa, co mě baví, ale jinak furt se mi osvědčuje nejlíp, že já sám, když si ho udělám, tak mi to baví nejvíc.
2: Co vznikne dřív, beat nebo text? Předpokládal bych, že text, podle toho, jak si spolu povídáme, ale třeba to je jinak?
1: Hele, víš co, já píšu básničky, takže já píšu pořád jako poezii. Já jsem hlavně jako, jsem to příšerně, ale řeknu to básník.
2: Jasně.
1: Takže píšu vlastně každý den a z toho pak vybírám prostě věci, které se hodí do beatu. Takže co se týče vzniku písničky, tak první je beat, do který pak dávám něco, co jsem už pozbíral.
2: Já jsem tady měl napsanou poznámku básník a pak jsem to škrtl a říkal jsem si, to bude hrozně trapný, když to řeknu.
1: Je to mnohem trapnější, ještě když to řeknu já.
2: takže minimálně mám radost, že jsem se tam jakoby trefil. Když tvoříš, potřebuješ ticho a klid, nebo v době, kdy skládáš, tak jsi obklopený velkým množstvím jako různorodý muziky?
1: Jo, to je fakt příjemná otázka, no. To je fakt dobrá otázka. Já vlastně mám rád klid a tak, ale potřebuju fakt strašně moc inspirace pořád. Vlastně já každý den dělám ráno od 9 do 12 a potřebuju každý den přijít minimálně na 2-3 nový songy já sám a 2-3 nový songy objevit.
2: Jak se to dělá?
1: Prostě sedím u toho a dělám, co to jde, a pak to objevování songu je, že odpoledne do večera už chodím třeba do práce a tak, ale během toho furt chci objevovat nové věci, které mě inspirují.
2: A to projíždíš náhodní playlisty třeba na Spotify nebo doporučení interprety těch, který si posloucháš a tak dále?
1: Dělám si svý Spotify playlisty, jo. Vlastně brouzdám, jako tohle další práce úplně, cítím se jak DJ v podstatě. No.
2: A tahle ta rešerše musí být někdy i časově náročná, ne? Protože hodněkrát musíš taky šlápnout vedle. Nebo?
1: Extrémně náročná. Jakože je to vyloženě jako je to fakt hodně, jsou tam excelové tabulky, tak ti to řeknu.
2: Okay, dobře. Hodně muzikantů tvoří triky tak, aby byli úspěšní na sociálních sítích, tak mě zajímalo, jak to máš ty. Nemyslím to, že to tak jakoby děláš, ale jestli vlastně, když tvoříš, tak nad tím jako přemýšlíš, jestli se to náhodou třeba na tom TikToku nemůže prostě chytnout, protože třeba kluci z Gufrau teď neříkám, že to tak jako dělají záměrně, ale velmi chytře propagujou tracky, které se chystají vydat, nebo které už jsou jakoby venku a udělaný to mají velmi dobře a zároveň to dělají velmi vkusně.
1: To je docela vtipná, tady řeknu takovou historku jako zákulisní, že kluci z Gufrau v TikTok vůbec neuměli používat. Jakože my, když jsme dělali ten song Potrvá, tak já jsem prostě začal točit TikToky a tak a říkal jsem jim, hoši, jako oni dělají perfektní klipy, jsou za super umělci, ale vůbec ten TikTok nechápal. Když jsem řekl, musíte to točit takhle, takže jsem mi jakoby vysvětoval, co a jak. Říkal jsem Hugovi, že to musí prostě víc rozjet a to. A úplně přerostli, když to tak řeknu, přerostli mě v tom totálně a i s tím Viktorem to dělají fakt bombasticky a jak říkáš, vkusně. Já si myslím, že je to dobrá cesta, ale musíš být s tím algoritmem a s tou platformou tak zžitej, že musíš chápat veškerý její nuance. To znamená, že když tam najednou začneš dávat svoji hudbu a tak z ničeho nic, nefunguje to tak, musí ten TikTok vědět, že na něj i postuješ nezalstně, že nic po něm nechceš. A musí to být fakt hrozně přirozený. Je to strašně chytrý zvíře a monstrum.
2: To je skoro, jak když mluvíš o někom, s kým jdeš na rande.
1: Je to tak, no, ale musíš o tom tak uvažovat, protože někdy tak mám pocit, že je to fakt, jak dostat holku, jako aby se ti tam něco uchytilo. No,
2: no jako to trošku to teďka tam je takhle šlo úplně. U čeho nejvíc relaxuješ? Co tě nejvíc dobí energii? Je to fotbal?
1: Je to fotbal, kámo.
2: Fakt.
1: To jsi řekl úplně přesně, jak to víš?
2: Jenom vím, že prostě fotbal a taky tady dneska zazněl, tak jsem ho otočil zpátky.
1: Hele, úplně fotbal, jakože včera jsem byl na tréninku, procházím se teď takový složitý období a šel jsem si prostě kopat jenom o zeď a fakt úplně mi to vyčistilo hlavu, zařvu si, zafauluju, je to fakt super.
2: Který ze singlů, který jsi nahrál a pustil ven, je teďka momentálně tvoje srdcovka a který z tvých tracků, nebo třeba i společných s někým jiným, je třeba single, který tě podle tebe definuje?
1: Srdcovka je určitě, musím říct, mám rád písničku Poslední hezký léto z mého posledního alba. To mi přijde, že se tam hezky kloubí jako to, že něco reálně říkám a to, že trolím malinko toho posluchače, toho zasvěceného, ne teda. A pak samozřejmě, co mě nejvíc vystihuje, je asi i tenhle track, no. asi bych řekl, že, ano, že tam je tam taková, Angličani tomu říkají wit, mm-hmm. taková jakoby drzost a zároveň chytlavost a zároveň i je to o něčem ta písnička, což chci, ať každá je.
2: Který ze singlů, který si nahrál a pustil ven, tak je, tak musíš hrát vlastně jakoby na každý show, protože jinak by ti to lidi neodpustili.
1: No určitě to jsou ty nejposlouchanější logicky a je to potrvá 17, 50, písnička 50, mm-hmm. to musím, i když samozřejmě musím říct, že moje výhod, nebo co je dobrý, je, že hodně lidí poslouchají fakt hodně mých písniček, fakt hodně, což je někdy těžký vybrat pak jako na shows, co hrát, a fakt mě strašně mrzí, že lidi odcházejí třeba někdy, že je, proč nezahrál tohle a tak. To je věc, která mě fakt strašně drásá a hrozně rád bych to dopředu věděl, abych uspokojil všechny. A bude to těžší, čím víc písniček člověk má, uspokojit víc lidí, ale...
2: Přijde někdy doba, kdy nebudeš hrát potrvá? Protože při tomhle tracku ti tam vzniknul, já vím, že teďka se bavím o jednom konkrétním koncertu, ale vlastně skvělej vibe, který byl velmi jakoby silný.
1: Já si myslím, že potrvá je jedna z těch písniček, která krom toho, že je chytlavá a má fajn text a je to zábavný, tak má fakt silnou jako atmosféru, která mi je strašně příjemná. Takže i kdyby to lidi třeba tolik neposlouchali, tak se mi to fakt líbí. Má to takovou klukovskou atmosféru, takový táborák, ale zároveň je to současný zvuk, takže to mě baví.
2: A autorem je Hugo toho textu?
1: Toho refrénu je autor Hugo a toho jakoby... jak je to naspívaný, tak jsem já s Vojtou.
2: Okay.
1: A protože my jsme to zaspívali, jeho text, než on ještě přišel na session, a on pak přišel a řekl, tyve, vy hajzlové, to je můj text, docela srdcovka osobní. A my
2: já si jako pamatuju, že tenkrát ještě Hugo, když tady pracoval, tak byl na Airchecku, což je situace, kdy si pouštíme vstupy a povídáme se o těch vstupech. A takhle na papírku právě byl text potrvá, což vím až teďka zpětně. Mm-hmm. A já jsem říkal, Hugo, vůbec mi to teďka nečti, to mě vůbec jako nezajímá. A teď já nevím, 2 roky poté se tady bavíme o tom, že to je prostě najednou velký hit a přijde mi to vlastně strašně, strašně vtipný.
1: To je dobrý, že to měl na papír. Tak vidíš, taková srdcovka, my mu to ukradli.
2: Na druhou stranu je to možný, aspoň se to díky tomu zhmotnilo, ne?
1: No jasně.
2: Tak jak jste se vlastně poznali s Gufrou? Znáte se z Letný? Nebo jak to vzniklo?
1: Hele, oni byli vlastně... Jako já jsem je zaznamenal nějak, když mi napsali, aby jsme nahrali ten jejich single Bad Boy Vibe, kde mě pozvali jakoby na feed a já jsem jako je moc neznal, ale oni jako, že mě znají, že mě má jako Hugo rád a to, tak jsme udělali tuhle písničku společnou a jako bylo vidět, že si hned prostě sednem, že to bylo, jako oni jsou mladší o asi 5 let, ale úplně jsme si sedli, jako i hned jsem poznal, že to jsou ty soulmate a máme fakt super vztah s klukama a pak jsme spolu prostě hrozně moc času začali trávit mnohem víc času, dělali jsme spolu prostě písničky a pak jsem jim poslal vlastně, že jsem chtěl udělat s nima song, to byl Bydlím u rodičů, tak jsem jim to poslal.
2: To je teda mimochodem taková super pecka.
1: Děkuju. A oni, že super, tak přišli a pak, hele, pojďme udělat EPko rovnou a to říkám, OK, tak jo, tak jsme dodělali EPko a od té doby jako je náš vztah fakt super. Jezdíme spolu na show, zhrajeme a mám kluky fakt nejradši, jsou super.
2: Čím tě kluci inspirujou a čím podle tebe ty inspiruješ je?
1: Já si myslím, že inspiruju mnohem víc já je, než oni mě.
2: OK, dobře.
1: Já si srandu. Ale teďkon jsem slyšel nějaký rozhovor a tam hrozně mě jako chválili, v čem je inspiruju a tak to bylo hezký. A tak jsem si řekl, jako, že možná přehánějí, ale oni mě určitě inspirujou v tom, jak mají jednak ten mladický drive, který furt sobě mám, ale malinko usíná a furt vlastně mě to nutí držet krok. Potom, jak k té hudbě přistupuju, takže je prostě baví, že jsou prostě talentovaný a nepřemýšlejí tolik nad věcma, ale jsou dobrý. A potom určitě mi nejvíc imponuje, že jsou takhle skupina, která se podporuje furt jeden druhýho a homogenně fungují skvěle. V čem si myslím, že inspiruje je, tak je to v tom, jak se bavíme jako o hudbě, jakože o tom hodněkrát jsme se bavili o tom, kam to posunout dál, třeba jako něco mezi tím rapem a popem, takže tak tyhle ty debaty si myslím, že se tak, že v tom se mi malinko možná ovlivnilo nějaký, no, být upřímnej v tom, co dělám a nestydit se za to, co děláš, když to zní jako, že to nezní cool ten sound.
2: Jak budou znít Gufrau, až jim bude třeba 40 nebo 50?
1: Jo, jak budou znít Gufrau, no, já myslím, že se rozpadnou a že už nebudou spolu, nebo takhle, v tomhle věku už zase budou spolu, protože už budou jezdit jako PSH, takový ty zasloužené koncerty, jakože všechny pecky, co mají z mládí, ale třeba od 30 už jako nebudou spolu. Vojta bude dělat víc kytarový věci, víc takový alternativní, někdy si štrejchne jazzem. Hugo bude dělat elektronickou hudbu, ten bude dělat dupačky do 50. A Kuba, ten bude... Člověče, Kuba, ten bude Nobody Lesson, prostě naší scény novej.
2: No tak to zní velmi dobře. A jakým okamžikem se podle tebe zase spojí? Potkáte se někde vy všichni v hospodě a řeknete si, chlapi, tenkrát pamatujete?
1: To byly časy. Hele, jako vzhledem k tomu, že já jsem sentimentální člověk a lehce se opiju nostalgii, takže se to určitě stane.
2: Ok, dobře. Jak moc je pro tebe důležitá grafika Přibalů Alp? Velku máš 5 desek, pokud jsem dobře koukal. Přišlo mi, že u Přibalů střídáš grafiku a fotky vždycky na těch jednotlivých albech, tak třeba který tvůj Přibal máš pocit, že je nejhezčí?
1: Já mám fakt hodně rád Gufrau 213. To se mi podle mě fakt povedlo. Je to divný, zároveň úderný a takový čistionký. To se mi líbí hodně a jinak pro mě to je strašně důležitý, protože asi je to tím, že jsem studoval jako malbu a bavili jsme se hodně o tom prostě na škole. Takže pro mě vždycky, když jsem začínal dělat hudbu, tak pro mě byl důležitější mnohdy ten vizuál, než jak to zní, protože to předávalo tu message.
2: Takže by to bylo vizuál, pak text a pak až beaty.
1: Ze začátku to tak bylo, takže pak se to nějak jakoby proměnilo, ale ten vizuál pro mě bude vždycky strašně důležitý. Mm-hmm.
2: Na albu Nesu oheň je spolupráce s Anabel, taky Arletou, taky ale s Václavem Noidem Bártou. Jak a proč vznikla tato spolupráce? Ten single zní trošku jako kolabo z Limp Bizkit nebo něco takového soundově.
1: Jo, jsem rád, že to říkáš, protože já jsem zrovna viděl dokument Woodstock 99 a byly tam Limp Bizkit právě. A já jsem si řekl, hej, to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, mě to úplně prostě uhranulo a strašně jsem chtěl udělat nějaký nu metalový track, prostě strašně. A najednou jsem nahrál tenhle ten track, řekl jsem si, tyhle, to je, jakoby je to úplně něco jiného a lidi mě s tím pošlou do hajzlu, ale baví.
2: Poslali nebo neposlali?
1: Hele, jako neposlali, ale je to málo poslouchaný track z toho alba.
2: Já si myslím, že ten Noid, ne, ten tam jako tak jako může rezonovat tím, že si člověk řekne, to si nepustím.
1: I pro možná pro starší lidi, jo, ale pro mě to je super,
2: děkuju.
1: Že... teď mi nepřímo řekl, že jsi to nepustil klidem. Ne, ale jako Václav je fakt absolutní střelec, jako ten prostě, co umí, jaký má rozsah, jak zpívá, řekl jsem si to, prostě chtěl jsem tam dostat tu energii prostě ještě do toho refrénu víc a on byl prostě perfektní. Kejf na to, že jsem byl fakt spokojený.
2: Dobře.
1: Dobře.
2: Teďka máš venku nový single s Rohonem, ještě ke mně přijdeš, je to takový velký love song, řekl bych. Taky vlastně na tvý poměry poměrně mainstream, ale vlastně jako docela dobrý. Já jsem, nejdřív jsem si říkal pro pána Jána, pak jsem se přistihl, že si to jako zpívá.
1: Já.
2: A tak podobně. Tak přineslo ti to třeba nový posluchače?
1: Přineslo mi to nový posluchače, ale jako jinak, pojďme si říct, ten song je docela propadák. No. Jako má to v pohodě čísla relativně, jako teď za měsíc to dá těch 100 tisíc, ale nám s Rohanem se prostě strašně líbil a jako by všem, komu jsem to pouštěl, tak jenom kroutili očima, jako co to je za sračku. A takže celou dobu jsem měl prostě, na TikToku se to vůbec nechytalo, ale nám se to tak strašně líbilo prostě, že jsme si řekli prostě pojďme to vydat.
2: Na mě to působí jak nějaký East 17, nebo něco prostě takový.
1: No je prostě to prostě, je to jako... úplně jako sladko, ale je to takový jako osmdesátková zamilovaná jako balada a já jsem si řekl, že ten refrén je tak prostě zvláštně plný a tak a přišlo mi to celý takový divný a nevkusný, takže masochisticky jsem si to i chtěl vydat. Jako.
2: Možná za to dostaneš toho Slavíka, protože tohle mají lidi rádi. Bude s Rohonem ještě nějaká větší spolupráce?
1: Já doufám, že jo. Jako Adam je super a jako taky lidsky mi přijde, že si rozumíme a oba dva máme společně, že jsme z těch výtvarných škol, takže řešíme podobně.
2: Oba dva máte tracky z Gufrau.
1: Je to tak.
2: Takže to propojení je mnohem větší. Tak
1: jo.
2: Jsme v závěru povídání, tak pár otázek na závěr. Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
1: Já si myslím, že Donald by se mnou chtěl určitě řešit. Mně přijde, že on by se mnou nechtěl řešit nic. On by mě tam pozval, když už tak kvůli tomu, že se mnou chce být viděnej, aby měl čísla nebo něco takového. A aby měl těch 9000 pražských hipstrů prostě. A tím já bych neřekl nic a cokoliv bych řekl, tak by nemělo váhu a on by mi tam něco vysvětloval o mý hudbě, vysvětloval by mi, co dělám a jak to dělám a proč to dává smysl v kontextu jeho osoby.
2: OK. Co bys si s ním chtěl otevřít za tématy?
1: Já bych se ho zeptal asi... Ty, já bych s ním asi chtěl jít prostě třeba na karaoke, jako. Upřímně, kdybych měl tu možnost, jako... Asi mně přijde, že on i Babiš jsou takový lidi, s kterýma by mě bavilo jakoby trávit, bejt na karaoke, no.
2: Jakou písničku bys chtěl, aby zaspíval?
1: Asi to YMCA bych si s ním dal. Jako fakt... jako fakt, asi bych to dal, jako no.
2: OK, kdybys mohl být ministrem ve vládě, tak jakou oblast bys chtěl mít na starost?
1: Jo, já bych chtěl, člověče... Je to dobrá otázka, já bych asi šel na to ministerstvo dopravy a jako zkusil bych tu digitalizaci toho, a tam to nebylo vlastně, digitalizace stavebního řízení byla
2: na místním rozvoji.
1: Na místním rozvoji, no. Tak tam bych šel asi na místní rozvoj. Jako no.
2: Za co bys na olympiádě dostal zlato?
1: Já měl vždycky strašný trauma z olympiád a všech soutěží. Jak ten demenc.
2: Jsi říkal, že jsi soutěživý.
1: Já miluji soutěživý, ale ne ve fyzických věcech. Jakoby, jsem sportovec, ale jak stál ten týpek s tou pistolí, víš co, a měl střílet na 3-2-1. Já měl takový nervy prostě. A
2: takže nic.
1: No, asi bych dostal za... Tyhle nic, no.
2: Co bys chtěl, aby o tobě napsal bulvár, kdyby o tobě měl něco napsat?
1: Já bych chtěl, aby napsali, že... určitě něco pobuřujícího, byl bych rád, kdyby třeba se spekulovalo, že mám románek třeba s někým, což by nebyla pravda, nebo že jsem prodal třeba obraz do Národní galerie, což by taky nebyla pravda a zvýšila by to cenu mých obrazů. To by bylo
2: OK, dobře. Je rok 2222, dejme tomu na konzervatoři mají hodinu rapu, dějiny rapu, někdo tam napíše na tabuli tvé jméno, tak co bys chtěl, aby tam ty studenti křičeli třídou?
1: Jako za song, anebo prostě cokoliv?
2: Tak jako cokoliv o tobě.
1: Prostě chtěl bych, aby se jakoby předháněli v tom, kdo na mě udělal referát. Chtěl bych slyšet referát sám o sobě z úst prostě 14-letýho účastníka toho konzervatoristy. No.
2: Jasně, to je super, to je nahoru jako docela dobrý. Máš nějaký místo vysněný, kde bys chtěl vystupovat, kde bys chtěl mít koncert?
1: Jako určitě bych chtěl, jako moje vysnění místo bylo Eden, prostě na Slávy, a musím říct,
2: kvůli fotbalu. Rovné,
1: kvůli fotbalu hrál jsem tam, už jsem tam vystoupil.
2: Tak to je krásný, takže už
1: není kam víš, jako O2 arénu bych si dal rád, ale jako co mě hodně láká je hrát v nějakých prostě klubech ve Španělsku, prostě malý jako alternativní kluby, to bych hodně chtěl.
2: Jak by se jmenovala knížka, která by popisovala tvůj život?
1: Zmrdeček. Můžu to říct vůbec? Já.
2: Budeme to muset propípnout.
1: Jo, tak hajzlíček.
2: Dobře, tak moc děkuju za návštěvu, ať se ti daří. Jsem rád, že jsi za mnou dorazil do Rádia Spin a doufám, že se zase brzo uvidíme, až třeba vydáš zase nějaký další projekt. Mat 213 byl hostem Spin Talku. Děkuju za návštěvu.
1: Děkuju, Romane, jsi fajn chlapíky.
2: Spin Talk na Rádiu Spin poslouchejte každý čtvrtek a sobotu od 7 večer. Poslouchejte taky na Spotify kanále Rádia Spin nebo i s videem. Můžete sledovat na YouTube kanále Rádia Spin. Od Majku se loučí a hezké večer přeje Roman Jakub. Děkuju, že posloucháte.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádiu Spin.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči

0: de la misma mierda 35 veces. 35 veces vamos a hablar de la misma mierda.
1: Vidím, že máš smutný oči. Nechceš něco po mně náhodou. Tak nečekej, ještě slzy zmočím.

0: Rádio Spin. Tváříme se, jakoby se nic nedělo, ale děje. Proto je můj koncert tak oblíbený. Probíhá tam něco vzrušivého, o čem se nemluví, ale ty to víš. Tví show. Slyši o těch mé.
1: Není to ani stejná liga, je to úplně ší.

0: Rádio Spin Praha. Československý speciál. 962 FM. Rádio Spin.
1: Povídám si sám se sebou, protože s tebou je to voho. Poslouchám tě minutu a nechci tě znát osobně.

0: Československý speciál s hvězdičkou. Nevybíbaný tracky československý scény na rádiu Spin.
1: Jméno v Rejtre je mu víc než žena daný. Jméno v Rejtre je mu víc než žena daný. Jméno v Rejtre je mu víc než žena daný. Opětovně vzaný, nic

0: Radio Spin Praha. Československý speciál. 962 FM. Radio Spin.
1: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme.

0: československý speciál s hvězdičkou. Repování bez pípání.
1: Natankuj, naplň sklo, dej hadr tam, kde je hrdlo. Zapal knot, zapal to, potom hoď molotov. Natankuj, naplň sklo, dej hadr tam, kde je hrdlo. Zapal knot, zapal to, potom hoď molotov. Nalejt do láhve palivo, strčit tam hadr, zapálit ho. Molotov hoří jak lampion, zapálí všechny tyny a most, nedrm si moc. Kradou a taky lžou, manipulujou s tvou babičkou. Nezáleží jim na nikom.

čau. Teďkon Mířes potrvá, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na senoseč.

0: prachy jsou levý. Přetřeví táta to neví.
1: Kurva, kluci, předrážejte to!
2: Já to předražíme!
3: Co to je? To je předražená. To je jako dražé, nebo co?
2: Ale co bude?
3: Dražba u nás.

0: Československý speciál s hvězdičkou. Nevypípaný tracky československý scény na rádiu Spin.
1: Brančikováč. Brančikováč, vím, kdo to je. Tam možná soka je ze Brančikováč. Vždycky to je ta DJ, diskotéka z Výhalovic. Ko jo, poznám toho Brančikováč. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a rapuje, hoze sobou.

0: skvělý run jako Celest Buckingham.
1: Rádio Spin Praha. Československý speciál. 962 FM. Rádio

0: větší kapacitu, že ten víc padáme, čím víc chceme jít větší obranou, větický útočí.
1: Československý speciál.
2: Československý speciál.
1: Rádio Spin 962 FM.

československý speciál s hvězdičkou. Rapování bez pípání. Radio Scéna. Nejvíc rapu v republice.

0: Diesel, ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Rádio Spin.

startovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z rapu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v

0: hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla bla bla bla bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.
1: Bla bla bla bla bla.
0: Co se rupa děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Co se

0: To, co slyšíš, černý na bílým, potáni si more na to, že se nikdy nezmění v Johnny. Autanec, autanec, autanec, autanec, na rádiu Spin.
1: Československá scéna, rádio Spin.

0: Radio Spin.
1: Miluju mě nenávidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Miluju mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.